0: tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice B.

0: Radio.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio

Hodejte s náma na B, jelibo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můžeš za to vždycky ty.

0: Ne. Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Open Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flašce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo flaška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to
2: prostě,
1: tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
2: Jasně.
1: Tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
0: Spin Talk.
2: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Všem děkuju, že posloucháte a sledujete Spin Talk nejenom v rádiu, ale třeba i na YouTube kanále Rádia Spin a Spotify kanále Rádia Spin. Věřím, že si užijete i dnešní díl. Dnešním hostem je počase Jakub Strach, a.k.a. Nobody Listen. Jakube, vítej.
1: Ahoj, ahoj.
2: Dlouho jsem tu otázku neměl rád, protože mi přišla vždycky taková jako laciná a plochá, ale vlastně čím dál tím víc si uvědomuji, jak je důležitá, takže jak se máš?
1: Hele, mám se dobře, je to nahoru dolů. Třeba dneska jsem řešil nějaký věci projektový, který se úplně nepovedly podle toho, jak bych chtěl, takže vlastně dneska nemám úplně nejlepší náladu, ale je důležitý zmínit, že to k tomu jakoby patří, protože často se lidi myslí, jak je to všechno růžový, když to vidějí jenom na Instagramu nějaký obrázky z koncertů a tamhle, ale patří k tomu i tady ty strasti, takže, ale mám se dobře, jsem šťastný, že všechno nějak funguje a nějaký propady k tomu patří.
2: Rok 2026 je téměř v půlce, tak mi řekni, jaký pro tebe zatím je?
1: Tyjo, je pro mě v určitých bodech vlastně zlomovej, protože já jsem z začátek minulého roku jsem se vydal takovou cestou, rozhodl jsem se, že půjdu hodně cestou zkoušet nějaký zahraniční věci. Věnoval jsem tomu celý minulý rok, fakt jsem byl hodně často v Londýně, byl jsem v Berlíně, v New Yorku, měl jsem tam nějaký pracovní session záležitosti. Vlastně vzniklo poměrně hodně tracků, já mám v podstatě teď 20-30 písniček na kontě s velmi zajímavýma umělcema z celého světa a vlastně na začátku letošního roku se to mělo nějak posunout a měl jsem podepsat nějakou smlouvu a nějaký deal s zahraničním labelem a ta věc nedopadla. A já už jsem to, na to bylo hodně jako mentálně nastavený, já jsem prostě s tím počítal a měl jsem už vybraný ty písničky, v jakým plou pořadí a co s tím budeme jakoby dělat a trochu jsem si to vizualizoval. No a teď vlastně v březnu letošního roku se finálně rozhodlo, že ta smlouva se nepodepisovat nebude, protože byla fakt extrémně nevýhodná a já jsem byl schopný udělat nějaký... Pro mě, já jsem byl schopný, tak to prostě bývá, já jsem byl schopný udělat nějaký ústupek, říct, hele, budeš naštvaný, když to nevyzkoušíš, jako je nejvyšší čas, ideální věk, už moc času není, ale fakt nakonec mi moje okolí, ať už jakože v typu právník nebo manažer, nebo i moje přátelé a rodina opravdu doporučili, že bych se na to vyprdnul, protože ta smlouva je opravdu šílená a takže docela jako průlomový v tom, že mně se vlastně na začátku tohohle roku jako nějaký můj mindset jsem si musel totálně překopat. Byl jsem z toho docela špatný, jakoby měsíc a půl jsem byl opravdu smutný, protože jsem říkal, aha, ty vole, tak já jsem počítal, že letos to bude se nést v tomhle duchu a ono ne.
2: A budeš to zkoušet někudy jinudy? Protože určitě to nemusí být jakoby jenom jedna cesta.
1: Jo, jo, hele, budu, ale zjistil jsem, jak je to opravdu těžký. No to... nikdo na nás nečeká, tak když vyjedeme ven.
2: Takže, a ty jsi čekal, že na tebe někdo bude čekat?
1: Ne, ale povedlo se mi tam dostat mezi velmi zajímavou komunitu a lidi a povedlo se mi dostat k opravdu velkým věcem, ale fakt nakonec neudělali ani krok zpátky a ty energie bylo hrozně. My jsme byli opravdu na verzi smlouvy číslo třeba 20 a jenom bych rád řekl, že ta smlouva měla třeba skoro 100 stránek, takže to byl opravdu velký projekt, kterýmu jsme se věnovali. Ale tak to bývá, ale pro mě docela nová jako zkušenost, že vlastně už bylo to tak rozjetý, já jsem tím tak počítal a zase jsem zjistil, že nemůžu s ničím počítat, takže letošní rok je vlastně pro mě docela jako o změnách, bych řekl, protože teď jsem si potřeba přenastavit mindset, přenastavit si plány, říct si OK, tak možná teda jsem teď tady rok a půl věnoval jako něčemu, co se hodí do koše, je potřeba zase si začít pracovat na něčem jiném, no.
2: Takže no nebo taky ne?
1: Dynamický.
2: Dynamický, dobře. Tak v muzice se pohybuješ roky, tak jak se změnila za tu dobu, co tvoříš muziku, soudobá muzika, ať už se bavíme vlastně o žánru rapu nebo do dalších žánrů, do kterých máš vlastně jako přesah. Jak bys to zhodnotil, vyhodnotil? Co je jinýho?
1: No, jako kvantitou je toho víc a víc určitě, když si budeme bavit tady u nás jako Česko-Slovensko, tak těch věcí je fakt mraky. A to bych řekl, že se změnilo hodně za poslední roky, že toho vzniká strašně moc. A přemýšlím, no, jakoby, já si myslím, že ten náš přístup, když můžu mluvit za sebe, tak můj přístup se nějak výrazně vlastně nezměnil za ty roky, všechno je při starém, je to, ve finále bylo to jednoduché, je to jenom o dělání písniček a buď to se ti nějaká pojede víc nebo míň a buď to je hodíš do nějakého projektu nebo je vydáš jenom jako single, takže jakoby já osobně nepocituju žádný velký změny, ale určitě jako příchodem AI a technologií a toho otevřenosti toho světa, který opravdu, já jsem začínal a ty si mě pamatuješ ještě fakt v dobách, kdy jsme si ty věci nosili na CDčkách a na kazetách a na fyzických věcech, kdy já jsem, když jsem chtěl nějaký zvuky, tak mi DJ Vidge donosil disketu, kterou jsem si dal do kompu a měl jsem ty zvuky a dneska to už vůbec nic taky neexistuje a hodně jako AI a tak dále s tím zamíchalo kartama, ale zase zjišťuju, že to taková výhra není, protože se mi přijde, že ten názor na AI vytvořenou muziku se velmi rychle otočil a jak to vypadalo, že bude oblíbená, tak už zase tak oblíbená není naštěstí.
2: Tak ona je otázka taky, jakým způsobem se s tím nástrojem pak bude dál pracovat třeba za 10 let. Spíš mi vlastně přijde strašně zajímavý, že ta doba, kdy jsme dával do ruky svoje první CDčko nebo DVDčko, tak je vlastně strašně krátká od doby, kde jsme jakoby teďka a celý ten průmysl prošel strašně velkou proměnou. Ty jsi říkal, že té muziky je víc, tak čím to je, že jí je víc? Víc lidí se dostane k tomu jí tvořit?
1: Já si myslím, no, že ty prostředky dneska k tomu opravdu nepotřebuješ už vůbec nic. Je nějaký počítač, nějaký sluchátka, nějaký mikrofon a už to je jenom o tvý kreativitě, o tom, jak to poskládáš dohromady, o tvém vkusu. A pak i následně určitě o tom, to musí být dobrý ten produkt, ale dneska to je samozřejmě o tom, jak s tím produktem pracuješ dál, protože to tím, jak je toho záplava totální těch věcí, tak ty musíš prostě ještě být, si myslím, mnohem kreativnější a ohebnější v tom, jak s tím pracuješ, to znamená, jak to promuješ, jak vystupuješ, jestli k tomu existuje nějaký vizuál, jak se to celý tváří, jakou to má image. Takže jakoby ono to je na jednu stranu obrovská výhoda, že vlastně přes noc, když se ti něco povede trefit, tak díky TikToku můžeš být superstar. A na druhou stranu je to velká nevýhoda, protože si musíš prokousat tím mořem a musíš opravdu se snažit trefit podle mě dobrý nějaký spojení těch věcí, no. Takhle to vnímám.
2: Jak moc je těžký být vlastně pořád ten, co určuje ty trendy? Minimálně na tom českém trhu jsi pořád takhle vnímaný, tak jak moc je to pro tebe náročný? Protože teďka jsi vlastně pojmenoval široký spektrum věcí, ať už je to vlastně ta komunikace toho samotného tracku, ale i výroba toho samotného tracku, tak co tě to stojí všechno?
1: Hele, každý den spoustu energie. Ne, tak je to... Já si myslím, že já mám dobrý, že můžu čerpat už z nějaký právě minulosti a z toho, že už mám nějakou za sebou jakoby práci a je to vlastně pro mě třeba už jednodušší si teď vymyslet nějaký projekt a nebo nějaký koncert na nějakým nezvyklým místě nebo něco, tak už je vlastně paradoxně mnohem jakoby jednodušší pro mě, takže já mám ten svět strašně rád, já ho sleduju každý den, poslouchám muziku každý den, sleduju nějaký trendy každý den, který k tomu patří. Takže naštěstí jako v tomhle, tím, jak ty možnosti jsou paradoxně mnohem otevřenější, že můžu zvednout telefon, někomu zavolat a říct, ale já bych chtěl tady na Pražském hradě udělat DJ set, tak vlastně vím, že už to klidně můžu udělat. Takže jako v tomhle ty ruce jsou jako rozvázanější a pro mě je to fakt přirozený, já v tom prostě žiju, já si nemůžu představit jediný den bez té muziky, bez toho, aniž bych otevřel nějaký svoje kanály, kde sleduju jako co novýho, co kdo nosí, kdo se jak vyfotil, kdo jaký klip natočil, takže pro mě je to opravdu ten můj jako svět, v kterém žiju každý den.
2: Jak moc je teďka pro tebe lehčí zavolat na ten Pražský hrad a říct, chci tady mít DJský set teď a ve srovnání s časem předtím, protože ty jsi ty odvážný místa otevíral vždycky, tak
1: Je to tak. A teď je to jednodušší tím, že máme to portfolio, že když tím lidem pošleš, dřív to bylo jako ahoj, my jsme chtěli nějaký akce dělat, teď už máme za sebou prostě fakt velký portfolio věcí, já nevím, skoro stovky tisíc lidí jako návštěvníků, prodaných vstupenek a tak dále, takže už když ty lidi, když to dneska někam komunikujeme a posíláme, tak už ty lidi trošku vidí, že nejsme úplný pankáči a že a taky, to mohli zvládnout.
2: Tak je asi možný, že vlastně jakoby na těch vyšších pozicích, který o to vlastně rozhodou, jsou lidi, kteří jsou v tvém věku,
1: je to
2: nebo
1: tak.
2: Přibližně v tom věku.
1: To dělá strašně moc, to řekl, to narazil na super vlastně věc. To dělá hrozně moc, že najednou už máme kamarády tamhle a tamhle ve firmě a tohle a už to prostě...
2: A každý chce zažít znova svůj edikt.
1: Je to tak.
2: Okay. Ty jsi DJ, producent, muzikant, veřejná osobnost. Kdo je Jakub Strach, když odložíme všechny tady tyhle ty slupky? Abych tě tak jako navedl, protože podle mě všichni tě znají jako nějakého trendsetera, muzikanta a tak podobně, ale vlastně já nevím, jestli se o tobě vůbec ví, co máš rád třeba za jídlo, co rád piješ prostě za drinky, jakou třeba nesnášíš lidskou vlastnost, jestli vůbec něco takového máš, co je pro tebe totálně jako no-go, tak kdo je ten Jakub?
1: Hele, Jakub je vlastně takový docela introvertní týpek, bych řekl, tím, jak jsem naprosto přehlcený lidma, který ale miluju a já miluju prostě do teďka mě baví být šašek a být mezi lidma, být mezi velkou skupinou lidí a dělat jim zábavu, ať už jakákoliv. Ale pokud vypínám tady ten celý svůj svět, a tak jsem jako hodně

0: Co, když jsi vlastně aktivní muzikant, tak by mě zajímalo, jestli když posloucháš tu hudbu, tak rovnou v tom taky slyšíš, co by se s tím dalo dělat, anebo jestli si to dokážeš i prostě užít jako běžný posluchač.
1: Tyjo, jak dej, no, jako snažím se to vypnout a neanalyzovat, proč se v 43. vteřině z pravýho zadního rohu ozval tenhle zvuk a jak to asi udělali, ale umím to taky, když jdu cvičit, nebo když jdu na kolo, nebo se projít, tak jakoby často vnímám, že najednou úplně svičnu a jenom někam čumím do prázdna a opravdu to nechávám jako plynout, tak taky pozadí, ale samozřejmě, když jsem ve studiu, nebo když hodně analyzuju nějaký písničky, tak totálně, já je vidím jako taký ty waveformy a analyzuji, jak vypadá si v těch programech a je to taková moje vášení se v tom vlastně takhle jako hrabat.
0: To si dokážu úplně představit právě, no. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký nový typ muziky, ke kterému se třeba nikdy předtím jako nešel a teď najednou se ti otevřela prostě nějaká úplně brána, nějaká zahrada nápadů a případný tvorby nějakého žánru?
1: Přemýšlím, no jako tak teď se ty žánry strašně slivají dohromady, takže vzniká hrozně zajímavých projektů, který si vezmou něco z punku a něco z ambientní muziky a spojí to vlastně dohromady a když narazím občas něco takového, tak to mě vždycky dokáže hrozně uhranout, jak se to naprosto rozbouraly ty hranice mezi tím. Tak to jsou takové věci, co mě baví. Teď si aspoň nespoju na jednu konkrétní, protože toho hodně a většinou to jsou fakt nějaké věci, co někde mi internet doporučí. Já mám fakt dobrý algoritmus naštěstí na netu.
0: Okay.
1: Takže na mě tady ty věci docela vyskakují sami od sebe, aniž bych je musel nějak hledat na TikToku a na YouTube a tak. Takže spíš tady ty mě baví, tady ty smazávání těch bariér.
0: Když se řekne tvé jméno, tak se každému taky vybaví remixy. Proč je podle tebe důležitý dělat remixy? Proč tak tě baví dělat remixy?
1: Patří to, je to základ té DJské kultury, v podstatě jako jakýkoliv DJ se, jakýkoliv DJ ve světě, tak většinou začínal, nebo nejenom začínal, ale prostě ty remixy jsou alfa omega toho světa. Když jsi někde do klubu, ať už tam hraje ten DJ jako main star, nebo ať už hraje někdo v rohu, tak většinu večera si budeš poslouchat nějaký remix, nějaký edity remixy a jako nějak upravený ty verze, to je prostě alfa omega toho, no a já jsem si nějak všimnul, že to tady moc lidí nedělá a nedělá to v té oficiální formě, že naštěstí je super, že jak se znám s většinou těma interpretama, tak já to můžu prostě vydat oficiální cestou, ty interpreti jsou vlastně rádi, že ta písnička dostane nějaký nový kabát a rádi se za to postaví, rádi k tomu udělají i něco jakoby navíc, takže jsem si všimnul, že je tady vlastně docela velká díra mezi tím v rámci tady toho fakt ofiko vydávání, tak jsem to nějak využil a mě to hrozně baví, protože já už si remixy a edity dělám od jak živa na své hraní, na své koncerty, že to je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo, to je ono, to jsou ty naše náboje.
0: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek, je to, prostě, tak. To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no to, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci dne.
0: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly ty nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda, že jsem si vzal ten vokál a říkám, to je super, to hrozně funguje. Ale některé ty věci mají za sebou třeba 15 verzí předělávek. To k tomu taky patří.
0: To je skoro jak ta tvoje smlouva.
1: Jo, jo.
0: Odmítl jsi někdy někoho, kdo tě třeba požádal, abys mu vytvořil remix k něčemu?
1: Jo, tak já to chci vyvažovat těma oficiálníma releasema a těma novýma písničkama. Nechci tady být jako remixer, protože tím, jak ještě u nás to nemá zas tak velkou kulturu, že prostě v Londýně, když máš prostě remix nebo svůj dub na něco, ještě když tam někdo dohraje nějakou sloku nebo slovo klidně nebo větu navíc, tak to je wow. Ale já zase nechci tady každý měsíc jenom vydávat remix a remix, takže teď poslední dobou se ozvalo pár lidí, hele, nechceš tady něco zremixovat a buď to bylo kvůli tomu, že už ta věc sama o sobě vlastně má nějaký nádech, který mě baví a který pro mě nemá moc smysl házet do něčeho, do jiného kabátu, protože by to bylo až moc podobné tomu originálu. A, takže jo, takže teď se to docela stávalo.
0: Zajímalo by mě taky, teď když jsme poslal třeba tu Saru Rikas nedávno, tak vlastně jak nad tím přemýšlíš, když máš před tebou tu stopu, tak jak přemýšlíš, co s tím, jestli to bude rychlý, pomalý, jestli to jde nějak jako z tebe, nebo jestli už když slyšíš vlastně ten single, tak si říkáš, tohle to uděláme prostě jakoby jinak. Jak tohle to

0: vzniká, jak nad tím přemýšlíš?
1: Hele, u toho Talk to Me to bylo opravdu, že jsem slyšel, že bych si přál, aby to hrálo rychleji, že já miluju tu písničku a říkal jsem si, to by bylo tak super, kdyby to prostě bylo nějakých 127, 130 BPM klidně, protože si myslím, že by tomu furt bylo rozumět, nebylo by to jako zmrvený a furt a bude to mít najednou úplně jiný jako nádech. Takže většinou jenom zkouším. Hrozně mě teď poslední měsíce baví si ty věci nahazovat pod sebe, zkoušet si je a jsou často dny, kdy se vzniknou šílené věci, které bych nikdy nikomu nepustil, ale je to pro mě o tom to jakoby vyzkoušet. A říct si, tyjo, možná, a občas mě přesně něco napadne, že slyším, že tyjo, to by mohlo hrát rychleji, s rychlem to je to příšerný, takže u té Sáry to bylo...
0: Kolikátej pokus třeba?
1: Tyjo, to bylo docela taky hodně. To myslím, že...
0: No to je úplně vlastně jiná písnička z toho, že jo? To je úplně jiný single.
1: Myslím, že to je taky taková desátá verze, no, že byly úplně, ještě zněly úplně jinak, byly trochu pomalejší, byl tam ten beat trošku jiný a nakonec to je takhle.
0: Vím, že reakce holek, posluchaček u nás je takový, no na nás je to prostě moc takový najednou jako příliš rychlý. A přitom mě, když to přišlo do mailu, tak jsem měl prostě obrovskou radost, že najednou je tady prostě taková jako letní živá pecka, že to není takový umíráček, byť ta původní skladba na začátku mě bavila taky. Ty jsi říkal, že máš před sebou spousta projektů pro letošní rok, nebo respektive nejen pro letošní rok, tak co dalšího chystáš? Co bude venku třeba?
1: Tak v rámci releaseů a písniček teď zase příští měsíc bude vycházet zajímavý taky dvojsingle s velkýma docela českýma featama v rapu, bude to víc do rapu orientovaný. Mm-hmm. A pak tam mám ještě jednu takovou klubovou věc, která by měla jít jakoby před létem, takže to je v rámci...
0: A neprozradíš zatím?
1: Releaseů, no, jakoby na jednom tom tracku, který půjde ven příští měsíc, půlce měsíce, tak je kolik? Pět hostů.
0: Pět hostů?
1: Velmi zajímavých, československá.
0: Dobře.
1: Taková směska.
0: Dá se odhadnout na základě toho, co ty děláš, kdo z těch hostů tam bude?
1: Jo, určitě, myslím si, že jo. A je to hodně zajímavá skvadra, si myslím.
0: Mm-hmm, dobře.
1: A pak třeba v rámci koncertu, tak letos jsem dostal na starosti zahájení Kvifu, takže dělám zahajovací koncert.
0: Jaký to je pocit?
1: Je to fajn pocit, je to 60. ročník, takže si docela mi dali důvěru, si myslím, pánové.
0: Velkou odpovědnost.
1: Velkou.
0: Taky. Jak se ti líbí vizuál, apropo?
1: Líbí se mi strašně, ale mě se teda vždycky líbí. Já jsem velký fanoušek prostě všech těch vizuálů strašně.
0: Kde se ten zahajovací koncert bude vlastně konat?
1: Přímo před Termálem. Tam vždycky to je vlastně ten pátek, je red carpet, je zahájení vlastně vevnitř a potom se promítá nějaký film a potom nějakých 22:30 bude stage, ale mám hroznou radost, že to bude o mnoha ohledech revoluční, protože ta stage bude vypadat po mnoha letech jinak. Dovolili nám ji změnit docela razantně. Mám tam spoustu velmi zajímavých hostů, jako napříč žánrama, velmi i nečekaných, s kterýma vlastně až dokončíme tenhle rozhovor, tak přesně za hodinu mi začíná ve studiu session a budu tam mít třeba velký sbor, takže po první životě pracuji s velkým sborem, jako s tělesem, nějakých 24 lidí.
0: Jak se hledá sbor? Nebo jak jsi našel sbor?
1: No mám naštěstí šikovný kluky, který mi právě pomáhá dělat různý aranže a schánět různý hráče a tak dále.
0: Zastavme se jenom u toho Kvifu, pak budeme pokračovat jako dál, ale vlastně mě zajímalo, když teda přijde takováhle nabídka, takovýhle oslovení, tak co je první myšlenka, která tě jako projde hlavou ohledně toho, jak to uspořádat, jak to pojmout? No, je napadne automaticky...
1: Tady to byl stres, protože prostě vím, že to jako chci hrozně udělat, protože na Kvif jezdím strašně dlouho a je to pro mě jako nádherná akce, mám hrozně rád tam bejt, chodit na filmy, mám tam za sebou krásný koncerty, myslím si, že to opravdu je super akce, i když občas na internetu pak, že Pražáci ve Varech a tak, tak já si furt myslím, hrozně i všichni ze zahraničí a tak, je to ve finále jako druhý nejstarší filmový festival po Cannes, což je
0: hustý.
1: Neuvěřitelný. A dělají to skvělí lidi, kteří to dělají fakt s citem, si myslím, s láskou a tak, jak to má být. Takže první jsem měl stres, protože vím, že vyloženě na tom zahájení je extrémní mix lidí, že jo. Tam prostě jsou od 15-letých dětí, kteří ještě nechtějí spát, že je pátek a pustili je ven, protože zahájení Kvifu. Začínají prázdniny až po opravdu lidi, kteří tam jezdí třeba celý život. Jo? Takže a nikdy se nemůže zavděčit všem. Tam je tak široký záběr hudební,
0: jo.
1: Že nevím, co by tam mělo hrát, aby si opravdu i i teenageři, i prostě starší generace řekli tu babecka. Jako
0: na druhou stranu prostě dětský sbor bude taková sázka na jistotu a podle mě, když to uchopíš ještě tvým způsobem, tak věřím tomu, že vlastně někdo uslyší jenom ten sbor a bude se prostě tetelit a druhý tam uslyší ten současný zvuk a řekne si, to je hustý, jak ty děti prostě s tím nobodym jdou dohromady a myslím si, že vlastně je to dobrý tak na branku, jak zaujmout velkou většinu.
1: Já jsem tam třeba nechtěl dávat totiž orchestr, protože to už by bylo takový, je to trošku ohraný, tak jsme vymýšleli, jako co udělat, to by tam byl fakt takovýhle, jako hlavně na to intro, ten začátek byl takový, že si jako řekneš to, co tam vlastně, co jim jde, a tak jsme šli sborem, no, tak jsem se těším, teď to aranžujeme, je to zajímavá zkušenost aranžovat sbor.
0: Když tě vždycky sleduju, poslouchám, tak je naprosto zřejmý, že pro tebe i všechno, co děláš, je důležitý vlastně obecně vizuálno. Tak mě vlastně zajímá, kam se v tomhletom směru vyvinul, posunul, nebo kdo tě posouvá v tom jakoby dál, kde hledáš inspiraci, protože kdykoliv se podívám na tvůj klip, na nějaký přebal desky nebo na cokoliv, tak vlastně je to vždycky hezký a je to vždycky o krůček dál, tak kde se čerpá inspirace tady?
1: Tyjo, to asi fakt vychází nějak ze mě. Já vždycky říkám, že občas mě rozeptá, co by dělal, kdybych nedělal muziku, a já vždycky říkám, že bych chtěl dělat nějaký designový věci, jako já třeba miluji jako obalový design, to je něco, co mě naprosto fascinuje a naprosto miluji, když mají věci krásný produktový obalový design, miluji logotypy, miluji fonty, miluji grafický design. Prostě nějak k tomu inklinuju.
0: A sám to, všechno to děláš sám, nebo máš jako, že
1: ne.
0: Že se jenom nakreslíš a někdo jiný to prostě předělá?
1: Jo, je to nějaká vždycky kolaborace mezi mnou a někým, kdo to umí ovládat technicky. A nejenom technicky, ale má i nějaký k tomu zkušenosti. Jasně. A tak, ale
0: těch grafických výstupů máš spousta. Nezvažoval jsi někdy, že bys udělal nějaký jakoby festival, kde by ty jednotlivé grafiky byly vystavený, kdyby to byla nějaká audiovizuální podívaná?
1: Jako, říkal jsem, že jako víc audiovizuální akci bych chtěl udělat určitě, třeba jako někdy příštím roce, která bude hodně o tom vizuálnu vlastně, aby to bylo víc o tom vizuálnu, než o té muzice, protože většinou je to jenom tak, že ta muzika to je to hlavní tahou, na nějaký vizuálno se děje, ale mělo by to vždycky trošku převažovat. Takže já nevím, všude kolem mě, já fakt opravdu na svých sockách a i na svý jako okruhu lidí, mezi kterýma žiju, co často jsou různý umělci a designéři, ať už oděvní, nebo skláři, nebo grafici, tak to prostě na mě skáče ze všech stran. Mám
0: jako, dokážu si představit, že jednou vlezu do Doxu a najednou to bude prostě celý Nobody Listen a bude to plný nejenom právě hudby, ale proč ne, myslím, že to může být nějaký krok pro tebe dopředu. Hodně muzikantů k tým věku ti může závidět zkušenosti, který jsi zažil a prožil, ale podle toho, co tady říkáš a to, co tady poslouchám, tak je mi úplně jasný, že prostě tam musíš mít ještě spousta jako snů, který si chceš vyzkoušet a který si zažít a prožít. Tak co je na tom tvém to-do listu?
1: Určitě, strašně věcí. Já bych chtěl určitě udělat něco v nějakém hezkém sále tady, nějaký svůj vlastní koncert, který bude opravdu jenom o mojí tvorbě, nebude to DJ set, bude to opravdu můj koncert, takže nějaký jako Rudolfínum, kongresák, něco je určitě... Jako...
0: Kongresák ti přijde hezký sál?
1: Něčím jo, fascinuje mě.
0: Ok, tak to je pro mě překvapení.
1: Jo?
0: Já teda s kongresákem normálně, kdykoliv okolo toho běžím, tak ten barák je mi sympatický zvenku, nesympatický zevnitř.
1: Ani ty chodby tě, ani to...
0: Hele, tam na mě padá nějaká prostě úzkost z doby totality. Nenašel jsem k tomu jako cestu. Možná, jak je tam, já nevím, tu první patro nějaká taková ta jakoby vyhlídka.
1: Jasně.
0: Tak když zapomeneš to, co máš za zádama a koukáš jakoby na to centrum Prahy, tak tam si dokážu jako představit, že to vlastně může být zajímavý prostor, který je třeba hodný respektu, ale ten zbytek, to ve mně normálně probouzí prostě totalitu a
1: nejsem... Třeba Nová scéna.
0: Nová scéna je krásná. No. Nová scéna je krásná a jsem zvědavý, jak dopadne po rekonstrukci, ta bude ještě třeba 2 roky zavřená.
1: Je to tak.
0: No tak tam si dokážu představit mnohem spíš ten náš Paláce kultury.
1: Něco takového prostě, okay. No. Tak to je takový můj projekt, který bych si chtěl určitě udělat. Klidně právě i na sezení, že by to mohlo být víc opravdu o nějakém prožitku. Zase jiným, tak to bych chtěl stopro udělat. A nějaký ty zahraniční bookingy, no, nějaký hraní, je to můj největší sen prostě.
0: A tak to se děje, nebo
1: to neděje? Se jako děje, ale v taky malém měřítku, no, ale věřím, že už se to nějak prolomí a najdu nějaký management, který se o mě bude starat prostě minimálně v rámci Evropy. Amerika to už je zase ještě úplně jiný příběh, ale a zbytek světa, ale v rámci Evropy doufám, že se mi konečně podaří najít jako vhodný nějaký management, který to protlačí.
0: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město, tak ne.
0: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropoli, jako metropole. Když přijedeš do Paříže, kamkoliv, je to velký, široký to, ale když přijdeš do toho Londýna, tak prostě seš v metropole.
0: Já teda musím říct, že kdykoliv přijdu do Londýna, tak se tam necítím dobře.
1: Fakt?
0: Já vystupím z letadla v Paříži a tam mám pocit, že jsem doma. A ten Londýn je pro mě takovej prostě vlastně, neumím ti to ani popsat. Možná jediný, co na Londýnu mám rád, tak je Camden třeba. A to jenom proto, že to má takový prostě ten typicky takový přišpiněný vlastně městský vibe a tak dál, ale jinak teda jsem Londýnu.
1: Ale já ho miluji i nenávidím, no, jakoby zároveň já, když jsem tam fakt, já jsem minulý rok trávil docela dost času a něčím mě to nabíjí a zároveň mě to něčím ubíjí, protože když jsem pak občas jel třeba 2,5 hodiny do nějakého studia a pak jsem se musel třeba v noci zavolat taxíka z toho studia, protože už ten tube nejezdí a platil jsem třeba 120 liber. Jakoby.
0: Tak to chápu, že člověk začne nenávidět Londýn.
1: A děláš to 2 týdny v kuse. Tak děláš to už dost.
0: Tak musíš udělat nějakou pořádnou show, aby ti to ty Britové zaplatili.
1: Ale hele, Londýn, Paříž, Berlín, Kodaň a tak, no.
0: Okay. Anette, jak se tvoje partnerka, tak by mě zajímalo, jaký je třeba největší úskalí ve dvojici, kdy oba dělají hudbu.
1: No, vyzkoušeli jsme si to, když jsme vydávali společný album, že prostě jsme...
0: Teď se tak zvážněl.
1: Jo, ale dobrý, myslím, že nás to dost jako nám to utvrdilo ten vztah a všechno super, ale úskalí je v tom, aby si dokázal oddělit soukromý život a pracovní život, protože jsme pak naráželi na to, že jsme minutu před usínáním řešili cover, jestli ten fond nemá být jiný a jestli 16.4. v Plzni má s náma je tenhle nebo tenhle a zjistil jsme, že už neřešíme nic jiného v podstatě, takže to jsme si pak řekli, že si dáme od toho pauzu a samozřejmě doma ty věci pracovní, no to je náš život, ono to není jako když chodíme na práce, to je náš všechno, samozřejmě probíráme na denní bázi, non-stop si posíláme nějaký věci, udělat tohle, jak udělat tamto, ale jsme hrozně rádi pak, když už jsme se naučili to trošku rozdělit a říct si, hele, co jsi nějak k obědu a co budeš dělat zítra, jako, a nejenom, jestli ten kopák by neměl být míň a jestli tamhle ten fotograf je dobrý na vyfocení zítra té fotky. Jako, no.
0: Jako musí být těžký tu normálnost do toho, jakoby nějakým způsobem prostě dát jako koření, okej. Okay. Anette schystá show na 12. listopadu do U2 Univerza. Jak se na tom budeš podílet ty?
1: No, budu tam mít taky blog společný, nějakých písniček, co jsme udělali a budu fandit a těšit se. Anetta si to hodně, ta to má hodně už vymyšlený, hodně si ten koncept nastavila a velký respekt, protože už teď má prodáno určitě přes půlku, myslím si nějakých 60-70, takže za vlastně necelý 2 dny je to super.
0: Jak tě baví ten prostor O2 Univerza?
1: Já mám k němu nějaký výhrady v rámci toho, že já třeba svůj koncert, nebo bych se tam úplně neuměl představit, že mě prostě hrozně baví ty prostory, které už něco zažili, jsou trošku industriální a ty si je trošku děláš podle sebe, ale rozhodně to patří k těm nejlepším sálům prostě v Česku v rámci toho, co tam jde udělat a jak, že si to můžeš celý vlastně vystavit jako podle sebe. No.
0: Já vždycky bojuju trochu s O2 arenou, protože tam mám vždycky pocit, že je příliš obrovský a jako bych ani nebyl na koncertě, pokud nejseš jakoby někde prostě úplně blízko. A to O2 Univerzum mě vlastně potěšilo, že se to tváří jako takový malej kulturák. Teď to nechci jako vůbec hanit, ale ten pocit je, že pořád si na toho interpreta jako můžeš sáhnout a můžeš mít docela dobrý
1: pocit. A zároveň je to udělaný dobře technicky a všechno tam vlastně jako v nějakým funguje a je to to. Je to super udělané jako sál.
0: Tak jsem zvědavý, jak to pojmete, nebo jak to Anette pojme. Chodíš ty sám na nějaký koncerty? Třeba
1: furt.
0: A na čem jsi byl teďka naposled?
1: Tyjo, přemýšlím, co bylo teď takový nejlepší. Teď mě překvapil.
0: Tak ale, moc chodíš na fakt, koncerty.
1: Ne, ale často, ale no prostě už toho mám taky jako by maglajs.
0: Jasně.
1: Ale tyjo, normálně jsi mě teď úplně vyrazil dech.
0: Tak nevadí, to budeme pokračovat, a když si vzpomeneš, tak to můžeš klidně jako vyhrknout. Tady není potřeba odpovídat správně. Tak nedávno se udíleli Andělé, tak by mě zajímalo vlastně, co říkáš na to, jak moc se ten hip-hop propsal vlastně téměř do všech kategorií.
1: Tak je to odraz toho, že ten hip-hop prostě hýbe číslama a hip-hop je pop. u nás nejenom.
0: Jak tě to bavilo vizuálně, jestli jsi viděl třeba aspoň nějaký videa nebo nějaký útržky, protože...
1: Bavilo moc, tak to je naše parta. To dělají vlastně lidi, okay, s kterýma já dělám všechny věci už několik let, možná už skoro 10 let. Matyáš Vorda, Lucka Hajková, Honza Hrbek. Takže to je naše crew, která to vymýšlí, podílí se na tom, takže...
0: Vypadalo to dobře, vypadalo to moc dobře.
1: Jo, myslím si, že Matyáš Vorda je tady jeden fakt z těch lidí, který umí, má nakoukaný přesně, jak to má vypadat, a i přes různá úskalí, třeba v rámci toho, nějaké televize se to vysílá, dokáže to představit, bavili jsme se tady o tom, tak si vybojou to svoje a vím, že to fakt mají těžký, je to brutálně těžký, a jako respekt k tomu, že z toho pro ně udělají nejkoukatelnější tady přenos jako cen, který tady jakoby je, takže...
0: Jo, vypadalo to velmi sebevědomě, velmi moderně, a myslím, že let 14 zahraniční televize by se...
1: Ale to je strašně těžký formát, prostě strašně těžký formát, že jo, protože vždycky víš, že ty nikdy nevíš, co budou říkat ty lidi, kteří tam přijdou, kteří to budou přebírat, teď je musíš nějak omezit, ale nechceš je omezovat moc, že jo, protože vyhráli tu cenu, tak mají právo něco říct. A to ti hrozně hejbe s tou náladou toho večera, že jo?
0: Teď prostě už s tebe mluví vložně organizátor a dostali jsme se prostě k nějaký praktický realizaci od toho umění, což je vlastně docela taky zajímavý. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký zajímavý český jméno, který jsi třeba přidal do playlistu?
1: Hele, přišel jsem na chuť hodně tím Gufrau teď. Přijde mi, že to hezky zamávalo tady scénou. Protože to mě baví, baví mě Viktor Kal, velmi šikovný songwriter.
0: Musím říct, že mě baví celá tato letenská partička. Byť někteří tam nejsou z Letný, ale vlastně mám pocit, že najednou otevřeli ten jak kdyby se otevřelo okno do nějaký zatuchlý místnosti. Jo. Baví mě ten zvuk, baví mě ty texty. Jo. A věřím tomu, že čeká zajímavá budoucnost.
1: Je to tak.
0: Blíží se léto, tak jaký máš plány na léto? Bude tam nějaká dovča, nebo tam budou jenom koncerty?
1: Hele, v podstatě celý ten pracovní kalendář je úplně vybukovaný. Myslím, že tam nezbyl jediný volný termín, ale mám tam vždycky třeba 3-4 dny během koncertu, kam bych se chtěl někam podívat, takže...
0: A kam by se chtěl podívat?
1: Tak klasická Itoška, jako... Ne, ale nevím. My to máme vždycky takový fakt jako... ad hoc, že kam prostě to letí nejlíp, včas, kdy chceme letět, kde najdeme nějaký ubytko, my jsme v tomhle taky hodně z Anet jako free, že jsme rádi, že jsme spolu, že si někdy dáme dobré jídlo a je nám, víš, jako, že to není, že
0: prostě nám vypnete.
1: Ano, že to není, že je za ničím, ale letí to dobře do bary, no super, tak letíme do bary zítra a prostě si tam najdeš. Dneska já to tak miluju, že si ty přes tři aplikace se postaráš o všechno a úplně nic nemusíš řešit.
0: Což je vlastně docela sympatický. Slyšel jsi nebo zaujal tě v poslední době nějaký podcast, který tě oslovil a řekl jsi, to je dobrý, to budu poslouchat, nebo to poslouchám?
1: Poslouchal jsem teď Adélu Šponerovou a její podcast na... Teď zase nevím, jestli to můžu říct, protože on to je rádio.
0: Tak to zkus říct.
1: Na Vejbu.
0: Tak já myslím, že to zvládneme asi přežít. Dobře. Tak jsi nejenom muzikant, ale jsi taky občan. Tak co říkáš na současnou politickou situaci?
1: Je to fakt těžký. Jako.
0: Bude to lepší podle tebe?
1: Ne. já nevím, je to šílený. Je to šílený, hrozně to rozčiluje a celá ta jako jedna část té party, která se tam teď projevuje, mně přijde naprosto neuvěřitelný, že jsou tak blízko a že dokážou být tak vidět a že dokáže tolik lidí je podporovat a jich naprosto stupidní názory jako podporovat, ale bohužel to prostě... Tak žijeme je. Ve společnosti.
0: Žijeme ve společnosti.
1: A každý má prostě jiný ten okruh lidí, v kterém žije, který podle mě jak ho nejenom okruh, ale prostě celkově tu náladu, v který žije, a my samozřejmě tady z Prahy z Letný to vidíme asi častokrát jinak než někde na malý obci nebo vesnici. A s tím asi nic neuděláme, no. Bohužel.
0: Stane jako... se někdy, že Jakub Strach bude v politice?
1: To asi ne, ale jako častokrát přemýšlím, že už mám dost, že se k tomu chci nějak jako vyjádřit nebo přidat, ale mně přijde, že bohužel teď tady neexistuje jako partička, který vlastně, se kterou bych jako souhlasil na 100, což teda nebude nikdy, protože to je jenom o kompromisech, že jo. Ale teď poslední, opravdu ten poslední rok nebo těch posledních voleb, to je takovej maglajs pro mě, že nevím, ke komu.
0: Ale je možný, že se jednou objeví a že pak třeba budeš vědět, ke
1: je
0: komu
1: tak,
0: se třeba.
1: Je to tak, ale tak it is what it is.
0: Tak jo, tak končíme téměř, tak mi řekni něco hezkýho, tě teda čeká v nejbližších dnech, ať nekončíme takhle úplně jako zachmuřelé a negativně.
1: Ve čtvrtek jdu do Berlína s kamarádama a těším se moc, protože tam mám na plánu 4 koncerty, Lira Pramu, Jameson, pak jeden takový klubový večer a pak v neděli letíme do Neapole.
0: A na pizzu.
1: Pár dní v Neapoli a budeme si opalovat, pít aperol, bude to super.
0: Tak to bude skvělý. Jakube, děkuju za návštěvu a děkuju, že jsi udělal čas. Jsem moc hezky. Hostem aktuálního Spin Talku byl Nobody Listen, jak je Jakub Strach. Tak děkuju za návštěvu, vám všem přeju krásný večer a děkuju, že posloucháte Spin Talk.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: Jiřího, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v

0: Čus Spic, dáváš si Radio Spin neděle 20. září, hezký konec týdne, s tebou je Krištof, máme 8.56 a svátek slaví Oleg, takže všem Olegům přeju všechno nejlepší. No hele, my budeme dneska pokračovat v hudebním víkendu, který jsme začali včera a tématem byly Black Eyed Peas, takže na to se těším. Zároveň mrknem na nějaký novinky, rád bych se s váma zastavil třeba u toho, že Sergej Barakuda, po tom, co dropnul ten track, o kterým se ani moc nechci bavit, s takovým jedním zpěvákem, tak týzuje novou hudbu. A kámo, zní to konečně jako aspoň trošku starý Sergej, tak u toho bych se s váma rád zastavil. No a taky samozřejmě nebudou chybět písničky na přání, takže můžeš objednávat třeba v naší apce nebo na čísle 210 32 30 30, to všechno po počasí. No a co se počasí týče, tak celkem příjemný, jak jsem dneska vylezl, tyjo, tak v mikince hezky, v teplákách a bylo mi úplně parádně, protože po celé České republice mi to hlásí průměrnou teplotu 12 stupňů Celsia, což je velmi příjemný. A když se podívám na ty denní maxima, tak ty by měly vylíst někam na 21 stupňů, ale už tady mám na většině území Čech hlášené slabé přeháňky, no tak uvidíme, co z toho bude. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Radio Spin, vítej.

0: jsme Rádio Spin. Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Rádio Spin je jediný rádio.

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za minutku máme 9 hodin a ty dál posloucháš Rádio Spin.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rap.

0: Spin. Dáváš Radio Spin, neděle 20. září, svátek slaví Olek, ale já už tady mám na drátě Davea. Čau, Dave.
1: Čau.
0: Nazdárek. Davea, se kterým tady off air trénujeme hlas Hurvínka, by the way, jo? To musíme říct.
1: Jo.
0: Dave, umíš Hurvínka? Tak mi, hele, počkej, myslíš, že mi můžeš zkusit říct hurvínkovským hlasem, koho si tady vybral za písničku?
1: Tak to ne, ale a to táti myslím posluchaj,
0: táti. Jo, to je přesně ono, že jo. Táti! Ach jo, vidíte to, spineři, takovou srandu tady máme i v neděli ráno. Tak Dave, dobře, normálním hlasem, co jsi tam vybral a komu to pošlem? No, co jsi to vybral, vzpomínej.
1: Jo, už vím, Rihanna Umbrella a bude to pro všechny spinnery, co takhle ráno pracujou.
0: Yes.
1: A taky pro tebe a prosímku na 1% pro mě.
0: Yes, a přesně, a ještě bych to samozřejmě věnoval Hurvínkovi, protože si říkal, že dneska na něho jdeš do divadla, že jo?
1: Jo, jasný.
0: Takže Dave, doufám, že to uslyšíš teď, počkej. Slyšel jsi to? No to si píš, to jsem byl samozřejmě já, že jo? Dave, díky vám za výběr songy, prosím tě, užij si Hurvínka a měj se krásně, čus, pic.
1: Taky.

0: Čau, tady je Roman. Minulý rok jsem totálně podlehl fenoménu zrádců. Zbožňoval jsem druhou sérii, pak jsem zkouknul tu první, pak jsem viděl všechny britský, pak všechny australský, pak maďarskou, kanadskou a všude mě bavila ta neuvěřitelně silná hra, napětí a manipulace. Třetí česká řada startuje každou středu večer na Prima Plus a každou neděli večer ji můžeš vidět na Primě. A ti letošní hráči, tak to je mega lahůdka. Zrádci by mohli být všichni klidně z fleku. Než se to celý odpálí, mrkni se na Instagram zrádců a prohlídni si profily hráčů. No a za týden pořešíme, jaký byl ten první díl. Čekuj Prima Plus každou středu večer a každou neděli večer sleduj televizi Prima.
1: Chyběl jsem vám.

0: Dáváš si hudební víkend na Radio Spin, neděle s tebou Krištof, no a samozřejmě taky Black Eyed Peas, tahle ta legendární, vlastně tehdy hiphopová crew z Los Angeles, která se tak jako postupně překlupila do, řekl bych, popovýho fenoménu asi. Oni vznikli už v roce 1995, ale velký průlom potom přišel, když k ním přišla ještě Fergie, zpěvačka, a vydali společně desku Elefunk. No a pak už to známe, jeli takový ty hity jako Where's the Love, Boom Boom Pow, nebo I Got a Feeling. Kapela si potom prošla různýma sestavama, různýma návratama, ale my se jdeme zaměřit na to plodný období, protože si od nich pustíme Let's Get It Started, to je takový ten starší, rapovější Black Eyed Peas. By the way, původně se to jmenovalo Let's Get It Retarded, ale oni to později museli pro mainstream upravit. No a do kontrastu vám tam hodím track, který se jmenuje Mamacita. To je taková novější éra, taneční latino-popová věc z roku 2020 a je tam Ozuna na featu. Tak si to užij.
1: Radio Spin. Weekend s legendou Black Eyed Peas. Éteru Rádia Spin.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržem.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu v regionech, protože to je asi jediný místo, kde se něco momentálně děje. Nehodu tady hlásí ulice Hladíkova v Brně a jedna ulice Jesenická v obci Šumperk. Jinak je to úplně fresh. Když jsem mrknu na dálnice, taky nemám vůbec to hlásit. Tady nevidím žádný zpoždění ani žádnou větší zbouračku. No a to samý platí o Praze. Takže díky bohu, že je neděle, že lidi moc nejezdí, ale přece jenom, kdyby si o něčem věděl, co se kde šustne, co se kde děje na silnicích, tak dávej vědět 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Dáváš Radio Spin neděle 20. září, s tebou je Krištof. No a jdem se přesunout na další písničku Na přání, která tentokrát poputuje za Michalem, kterýho jsem měl chvilku zpátky na drátě.
2: Ale Separa a asi Urob Kruh.
1: Separ, Urob Kruh, kámo, tak tuhle tu písničku jsem neslyšel. Ty kráso, od doby, co jsem nastoupil na Spin vlastně.
2: To by do studia, mě do auta a všem spinnerům a spinnerkám a malýmu Daveovi.
1: Dave, já doufám, že posloucháš, protože tahle písnička poletí i tobě. Vidíš, takhle to prostě dopadá, když si vzpomeneš i na ostatní spinnery, jo. Jakmile to není jenom pro tebe a pro mě, tak potom se stane to, že ti někdo věnuje song. Takhle to má být, ne?
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Rádio Spin ve tvých uších, neděle 20. září, svátek slaví Oleg, takže všem Olegům všechno nejlepší. No a já jsem vám tady zhruba hoďku zpátky slíbil, že bych se s váma rád stavil za Sergejem Barakudou takzvaně a podíval se na jeden snippet, který on teďka vyhodil a kámo, musím říct, že na to nový album začínám být trošku v hypeu. Skválně tady mám pro tebe ukázku, tak poslouchej, jak ten nový Sergej zhruba bude znít.
1: Chtěl jsem říct, že

0: Jako kámo, vůbec to nezní špatně za mě. Vůbec. Za prvý, ten beat, ten kope jak prase, když jsem si to pouštěl na sluchátka ještě, tak to fakt jako dávalo bomby a to připomínám, že tenhle ten snippet je fakt vyloženě točený jenom na telefon, že jo, a Sergej to pustil někde ve studiu. No a za druhý, že jo, po tom, co vydal písničku, o který se úplně asi nemusíme bavit, kde je na featu, mám takový pocit Richard Krajčo, ale ne, zapomeňme na to, jo, protože potom už zase se mi v hlavě bude přehrávat tady ta písnička, tak si myslím, že tohle to zní jako celkem dobrý vykoupení. Tak uvidíme. Necháme se překvapit, protože Sergej to dropuje už za chvilku, tu album je reálně za rohem. Jmenuje se Entropie, dropne to 8. října a pokud to album bude na takovýto notě, tak se na něho fakt těším, kámo. Na co se těšíme i dnešní počasí, to je oslý můsteček, co? Po celé České republice průměrná teplota 16 stupňů Celsia, na většině území pak máme oblačno nebo skoro zataženo. No a když se podívám na dnešek, tak už moc nahoru nepůjdeme, teploty se seknou někde na 20 stupních v Česku a někde u 24 stupních na Moravě, přičemž pořád tady mám hlášený slabý déšť a to hlavně teda v Čechách, tak uvidíme. Na radaru zatím nevidím nic moc, jediný co, tak za chvilku by mělo pršet třeba v Karlových Varech a možná, že to chvilku hitne i Liberec nebo Ústí, každopádně ten mráček se prostě tak šine jenom vrchem Čech. Spin
1: Radio. Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který

0: Vysočině. 104.1 FM.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Spin. Dáváš Radio Spin, s tebou Krištof, máme tu neděli, to znamená čas na pořádný komunikátor, na písničku, na přání. No a do apky mi přišla voiceovka od týpka. Já vlastně nevím, jestli můžu říkat týpka, ty kráso, prostě mi přišla voiceovka od robota.
1: Ahoj, tady robot, měl bys tam něco od Travise Scotta. Je mi to jedno pro všechny spinnery.
0: Bráško, dobrá, jestli necháváš výběr od Travise Scotta na mě, tak já mám jednu písničku, kterou mám jako fakt oblíbenou. A to je Travis Scott se svým vzorem s Kid Cudim a ten song se jmenuje The Scots. Naprosto ho zbožňuju, takže ho tam pouštím. Doufám, že tě tím potěším. No a pokud ty chceš něco zahrát, je to úplně easy, buď to 210, 32, 30, 30. No a nebo si můžeš ten song takhle hezky rezervnout aplikaci, jako to udělal robot. A teď už...
2: Let's go!

0: Na jaký hlášky vašich babiček si pamatujete vy?
1: Těma babičkama, jo, mám nejvíc zafixovanou větu v hlavě. A to je ta, když jsem se stavoval k babičce na oběd. Od toho stolu se nehneš, dokud to nesníš.
0: Yes, tak tohle to říkala i moje. Kámo, možná kdybych ji tehdy poslouchal, tak bych teď neměl 20 kilo z postelí, že?
2: Prosím tě, když jsem byl mladoukej a jezdil jsem vždycky na techno, na party, tak babička jak to četla, že je to party, a bylo to jenom party. Říkala, ty zase jedeš na tu svoji technopartu.
0: To je prostě tak krásně babičkovský, tyhle špatný anglikanizmy.
3: Ještě když jsem chodil na základní školu, tak moje babička mě budila s tím, že odkryla mi deku a pošeptala, hola, hola, škola volá.
0: Já, teď mám flashbacky, kámo, to je fakt hrozný budění. Ale super point měl i Jakub.
4: Hele, úplně všechny nášky babičky jsem nesnášel. Babička mě prudila se vším možným, ale postupem času, jak stárnu, tak musím říct, že babička měla ve všem naprostou pravdu.
0: Podepisuju všechno, co jsi řekl. Shoutout všem babičkám. Nezapomeň je i za mě pozdravit a taky jim vzkázat, že se slyšíme zase v pondělí o 6. Tak čus!
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.

0: Spin. Dáváš si hudební víkend na rádiu Spin, s tebou je Krištof, no a řešíme tady Black Eyed Peas, tuhletu legendární skupinu, no a tak hezky se nám stane, že tady každou hoďku řešíme jeden track, který je z jejich starší tvorby a jeden track, který je z jejich novější tvorby. A teď to nebude jinak, protože si dáme dvě věci. Hnedka první track, hele, u toho asi není potřeba co říkat, jo. Tam není třeba vůbec nic vysvětlovat, protože ten název je zároveň téma celého tracku, zároveň část refrénu a zároveň je to pro vás i instrukce. Ten track se jmenuje Shut Up. No a potom přeskočíme rovnou do roku 2019 na track, který se jmenuje Rytmo. A tady jsme zase úplně jinde. Jak už jsem říkal, pochází to z jejich takový mezinárodně znějící desky, která hlavně bere latinsko-americký vlivy a motivy. A dokonce to možná můžete poznat i z jinudy, protože tenhle ten track, pokud se nepletu, tak vychází z filmu Bad Boys for Life, což u nás v Česku je přeložený jako Mizerové navždy, troufám si tvrdit. A je to takový ten film, ve kterým hlavní roli samozřejmě hraje Will Smith. Tak si to pojď užít.
1: Rádio Spin. Víkend s legendou. Black Eyed Peas. Éteru Rádia Spin.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, která bude opravdu rychlá, protože v regionech mi tady svítí nehody dvě, a to v Šumperku na ulici Jesenická a potom na ulici Předmostí v Ústí nad Labem. Jinak region je poměrně fresh. Dálnice, ty jsou fresh úplně. Já tady nevidím jediný záškup, jedinou bouračku, prostě vypadá to, že je to všechno naprosto průjezdný. To samý by se dalo říct i o Praze. Tady jediná nehoda, kterou vidím, tak je v ulici Ruská, a to by mělo být Praha 10. Každopádně, pokud máš nějaký jiný info o tom, co se děje, tak dávej vědět 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin.
1: Dáváš si Radio Spin s tebou Krištof, no a jdem si dát další písničku na přání, o kterou si v apce napsal Miky. Schválně, jako tam pointuju to, napsal, protože Miky není nic jednoduššího, než vzít tu apku a nahrát tam třeba 20 sekund voiceovku. Já jsem si říkal, jestli ti to sparoduju nebo ne, ale vzhledem k tomu, že jsem si dneska umyl vlasy a potom jsem si lehnul a usnul jsem u otevřeného okna a nějak to odnesl můj hlas, tak se nebudu snažit tady cokoliv parodovat. A jenom přečtu, čos Krištofe, hodil bys mi tam plus Shailalai od Gufrau, bude to pro všechny spinnery, který dnes odpočívají a mají nohy na stole. Dík, bráško, hážu ti to tam, užij si to, já si brutálně půjdu užít ten drop na konci, ten je naprosto skvělý v té písničce. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, 210, 32, 30, 30, nebo můžeš jako Miky třeba objednat do naší mobilní apky, třeba přes nějakou voiceovečku, co, abys mi trošku spravil náladu.

0: Svých uších neděle 20. září, no a dneska je slavnostní den, protože 60 let slaví Adam Sandler. Já jsem tady chtěl najít něco, že bych mu hezky popřál nebo zaspíval. Bohužel jsem tady v archivu našel bohužel jenom Joea Bidena, který zpívá k narozkám, tak ti to pustím, jo, tady Adame.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you.
0: Hej, a upřímně, je to pro mě docela šok, protože kámo, Adam Sandler nemůže mít 60. Já ho mám asi pořád zafixovanýho jako toho týpka z 90, který prostě vypadá, jako kdyby ráno vstál, vzal první mikinu z nějaký židle úplně zmuchlanou a šel rovnou na předávání cen. Přičemž on teda tu cestu k herectví měl celkem jednoduchou, jako teenager se objevil v nějaký komedii a potom už to šlo celkem rychle. No a ta jeho kariéra, hele, můžeme si o ní myslet, co chceme, jo. Jako upřímně za mě ty filmy nejsou úplně nic moc extra, ale má to svoje kouzlo, má to svůj vibe a hlavně Adam Sandler, kámo, to je prostě charakter, to nevymyslíš. Své o tom ví, protože získal třeba 3 anticeny za nejhoršího herce. Jo, má z roku 2005, 2012 a potom znovu za 2012, že to bylo za dvojroli. Takže chudák, bohužel, Oscara, pokud se nepletu, vůbec nemá, ale myslím, že ho to nezastaví. Kámo, přeju všechno nejlepší k 60. Doufám, že posloucháš Radio Spin, bráško, a doufám, že v dalším filmu by se třeba našla nějaká rolička, co? Pro mě. Jdeme se podívat na počasí, aktuálně po celé České republice je průměrná teplota, až se mi to načte nějakých 19 stupňů Celsia. Pořád platí, že máme skoro zataženo nebo oblačno na většině území, no a denní maxima ty vystoupají někam k 21 stupňům. Ten déšť, když se podívá, momentálně by mělo pršet v Ústeckém kraji, v Libereckém kraji, ale fakt jako nějaká slabá přehánka, která by měla za chvilku odletět. Přičemž mi to tady píše, že pršet by mělo na většině území Čech, a to hlavně večer, tak uvidíme, doufám,

0: Za dvě minutky máme 11 hodin, to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Dáváš si komunikátor na Rádiu Spin, s tebou je Krištof, no a pojďme si tady dát jednu provokativní přání od Pati.
2: Ahoj, tady Patrik, ale od Buky, strach. Mojí ženě, kterou jedeme teď na fajnový nedělní obídek.
1: Jo, tak fajnový nedělní obídek, jo. Šéfe, upřímně, jako závidím, začínám fakt upřímně přemýšlet, že si tady zavolám, tyjo, nějaký rozvoz, protože mám takovej hlad, ani vůbec nevíš jaký, a ty jsi to ještě úplně podmínil. No ale co mám dělat, no, Buku, strach ti samozřejmě zahraju a kdyby vám třeba zbylo od oběda něco, jo, kdybyste nedojedli, tak já vám klidně dám adresu a můžete mi to sem přijet, jako dát, jo, klidně, prosím.

0: Spin. Hudební víkend na rádiu Spin s Black Eyed Peas a s Krištofem je v plném proudu. No a teď si od nich dáme dvě věci, které sice od sebe dělí docela dost let, ale mají jedno téma, respektive jeden společný úkol. Tyhle ty dva tracky, které vám pustím, tak mají za úkol vás prostě nakopnout. Dáme si Pump It z roku 2005, to je asi jeden z těch největších bangrů, co se Black Eyed Peas týče, a poznáte ho samozřejmě podle té brutální kytary, která sice není úplně původní, Black Eyed Peas si ji vypůjčili, ale pokud se pořádně zaposloucháš a viděl si Pulp Fiction, tak ti to možná trošku ringne bell, jak říkáme my češtináři. No a oni k tomuto přihodili potom svůj rap a vzniká věc, která zní, jako kdyby si spustil, kámo, surf rock do hiphopového klubu. No potom přeskočíme do novější éry s trackem Explosions alba Elevation. Tady už není žádná kytárka, je to taková čistější elektronika, tanečnější beat, celkově prostě mnohem klubovější Black Eyed Peas. Takže jestli vám Pump It nebude stačit na zvýšení tepu, tady ta skladba Explosion vás 100% dorazí.
1: Radio Spin. Víkend s legendou Black Eyed Peas. Eteru Radia Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Začnu v regionech, tady se nám trošku vyrojily nehody. Jednu nehodu hlásí vídeňská třída ve Znojmě, další nehodu hlásí třeba ulice Plaská v Plzni. V neposlední řadě nehoda v Českém Krumlově v ulici, která se jmenuje Sídliště Plešivec, to je strašně fajn název. Každopádně, když se mrknu na dálnice, tak jediný, co tady vidím, je nějaká čekačka před Brnem na D1, počkáš je zhruba 15 minut na příjezdu do Brna. Jinak by to mělo být všechno úplně fresh, no a v neposlední řadě Praha, kde je taky všechno fresh. Všechno fresh a jediný, co tu vidíme, tak je nehoda v ulici Ruská, to by měla být Praha 10, je to mezi Vinohradama a Vršovicema. Jinak všechno v pohodě, každopádně, kdybys o něčem věděl, dávě vědět 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
4: Hey Jill, you know the old sugar daddy, if you trick

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, neděle 20. září s tebou Krištof a jdem se přesunout na další písničku Na přání, která je poněkud netradiční.
1: Jsme na vinicích, sbíráme tady víno a chtěli bychom pustit od Činasek, my máme rádi víno.
0: Takhle. Myslím, že s těma to popařinama je potřeba to zkusit někde zhruba o rádio až dvě vedle, protože to tady v playlistu fakt nemám. Dokonce tady si myslím, že ani nemám toho nového Sergeje Bar... OK, ne, počkat, kecám, teď jsem to zkusil vygooglit tady a mám tady bohužel Sergeje Barakudu a Krištofa Movie Stars, takže kdybyste náhodou chtěli zahrát to, tak asi nemám problém, hádám. Ale nakonec jsme došli nějakého společného konsenzu, když jsme si řekli, že vlastně jakýkoliv Robin Zoot bude v pohodě, tak já jsem vám tady hodil Robina Zoota a jeho song Dion, což si myslím, že s tím se vám bude sbírat o to líp. A komu to pošlem?
1: Pro yes. Adélu, Kristýnu, Matyho a Marušku.
0: No tak prosím, pro všechny výše zmíněný posílám jednoho Robina Zootečka.

0: Dáváš se Rádio Spin, neděle 20. září, svátek slaví Oleg a Helmut, takže oběma těmto chlapům přeju všechno nejlepší. Já bych se teď s vámi rád na chvilku zastavil u jména, který vám doufám jako nic neříká, a pokud jo, tak protože Bonnie Blue. Já jsem naprosto profesionální moderátor, takže jak bych ji popsal? Bonnie Blue to je, řekněme, britská internetová osobnost, která se proslavila tvorbou určenou dospělému publiku, asi takhle nějak bych to nechal. No a tahle ta slečna přišla s úžasným nápadem, jak se namastit kapsu, jo. Protože Bonnie Blue nedávno porodila svůj první dítě a samozřejmě otec se neznáme, jo, to už tak, tomu tak nějak patří, ale ona teď přišla s nápadem vydražit jméno svého prvního dítěte. Takže pokud máte jako solidní balík peněz, tak můžete získat vliv na to, jak se její dítě bude jmenovat. Ty kráso, to je crazy. To je fakt crazy. A já doufám, že nás teďka poslouchá nějaký milionář. Prosím tě, jo. Tohle to je určený přesně tobě. Mám na tebe dva požadavky a můžeš si vybrat, jo. Pokud se ti náhodou teďka spinere válí na účtě třeba 20 mega, prosím tě, pošli je Bonnie Blue. A za prvý, buď to, aby se to dítě jmenovalo Krištof Švehlík, a nebo za druhý, aby se to dítě jmenovalo Radio Spin. To by byla tak geniální reklama. Já bych ti byl doživotně vděčnej, kámo. Já bych ti chodil moderovat úplně všechno. Já bych ti, kámo, chodil třeba uklízet barák. Je mi to úplně jedno. Jenom prosím, udělej to. Jdeme se ještě podívat na počasí. Po celé České republice průměrná teplota kolem 20 stupňů Celsia, na většině území máme oblačno. No a když se tak dívám, kam půjdem nahoru, tak už moc nahoru nepůjdem. Na té 20 se zhruba sekneme v Čechách. Na Moravě o stupínek dva víc, nějakých 23 stupňů Celsia. Přičemž pořád mi to hlásí slabý déšť. Nevím, kde je momentálně slabý déšť. Když se podívám, tak za nějakou hočku by mělo znovu pršet v Karlovarském kraji nebo v Ústeckém kraji, ale to je z toho deště zatím úplně všechno.
1: Spin Radio.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Radio Spin.

0: jsme Rádio Spin.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
0: Radio Spin.

0: Za 2 minutky máme 12 hodin. To je pravý poledne na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin. Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem, a jdem si dát další písničku na přání, která tentokrát poletí přímo za Lukem.
1: Prosím, Praha od Dolar Prince. Mm-hmm. Koutu všem možem našim kámošům do Budějic a hlavně tobě do studia.
0: Práško, hážu ti to tam. Luky měl potom jeden dobrý point, protože zhruba hoďku zpátky mi tady volal Paťa a trošku týzoval, že jedou na pořádný nedělní oběd a to strašně miluju, kámo. Já tady vždycky sedím a jakmile se začne bavit o jídlu, kdykoliv, jo, může to být i ráno klidně. Dominik třeba strašně rád ve zpět ránu, jako off éter, řeší jídlo a já mám potom takovej hlad. No a Luky, jako...
1: Když tak, když máš hlad, tak se jíš vývar z kreska.
0: Kámo, tohle to prostě nepomáhá, hele, tohle to nepomáhá.

0: Radio Spin. Dáváš si hudební víkend na Radio Spin, s tebou stále Krištof. No a ve svém vysílacím čase s váma stihnu ještě dvě písničky od Black Eyed Peas, který tady probíráme. Jako první si dáme My Humps z roku 2005. To je jedna z těch hitovek, kde vlastně stačí jenom říct název a automaticky vám musí naskočit refren. Minimálně teda kvůli jednomu filmu, který se podle mě překládá jako Ledové ostří, Blade of Glory, z roku 2007, kde samozřejmě ten text dokonce i přeložili. Já tady mám ukázku.
1: Máme bruslit na jedinou písničku, Dámský kůň od Black Eyed Peas. Co uděláš tím, co já mám, co v kalhotech si schovávám, dostanu tě, no to se ví, na svý dámský nádobí. Můj kůň, můj kůň, můj krásný dámský kůň.
0: Naprosto to zbožňuju a ještě zbožňuju tu zprasenost v tom dubbingu, že místo Black Eyed Peas tam řekne Blaked Eyed Peas. No ale od My Humps alias Můj kůň otočíme směr a dáme si Street Living z roku 2018. To je takovej návrat k jejich hiphopovým kořenům, řekl bych. Není to žádná obří popová exploze, spíš takový temnější track, temnější produkce, rap a taky text, který řeší společenský a politický problém, hlavně teda v Americe. Za mě docela zajímavý kontrast, tak se to pojď užít.
2: Radio Spin. Weekend s legendou. Black Eyed Peas. Éteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu v regionech, kde se toho moc neděje. Každopádně vidím tady nehodu v ulici Střelecká v Ústí nad Labem, anebo taky Bartošová v Napajedlích u Zlína. Když se přesunu na dálnice, tady se nám vyrojily dva kreše na D1. První je exit 354 směr Praha, je tam havarovaný vozidlo a Zuzka právě zbourala studio. Přičemž druhá nehoda na D1 mi tady svítí na 194. kilometru ve směru Praha. Díky tomu si tam taky někde před Brnem na D1 počkáš nějakých zhruba 20 minut, mi to píše. Ale nevím, tady to je nespolehlivý. Počítal bych s takovýma 10 až 15 minutkama. Co se samotný Prahy týče, tady vidím jediný crash a to je Brusnický tunel, což znamená, že to je Hradčany / Praha 6. Kdyby cokoliv, dávě vědět, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: na Rádiu Spin.
1: Dáváš si Rádio Spin, s tebou je Krištof, no a jdeme si dát poslední přání, který já s váma dneska tady stihnu a poletí za gumičem.
2: Tak se dáme DOD, What Happened a zahráme to všem spinnerům, který právě jedou na výlet. Všem spinnerům, který nejedou na výlet a všem spinnerům, který jsou spinneři.
1: Jo, takový jako jedno absurdní dada přání. Samozřejmě Gumič ještě off air mi řekl, že by to chtěl poslat Aje, která s ním jede v autě. Kámo, já jsem tady třeba 10 minut přemýšlel nad tím, jak udělám vtip na Maxi Psa Fíka a Aju a úplně jsem se na to vykašlal, protože nic z toho nedávalo smysl a bylo by to asi stejně absurdní jako tvoje krásný přání. Takže posíláme jedny dope DOD a doufám, že si užíváte vejlet, hele. Hey, yeah, what's up, baby?

0: je skvělý. Rádio Spin ve tvých uších, 20. září, neděle, svátek má Olek a Helmut. Všem tady těm chlapům přijou všechno nejlepší a se mnou už Zuzka ve studiu, čus.
1: Ahoj.
0: Já jsem rád, že mě vystřídáš, Kál, protože mě fakt pomalu, ale jistě dochází hlas dneska.
1: Já to slyším, jak mluvíš takhle, jako, to je ta hlasová hygiena, spineři, jo, takhle se to dělá, když nemůžete mluvit, tak mluvíte hluboko, prostě.
0: To není pravda, to není hlasová hygiena, to je akorát moje blbost, že jsem si umyl vlasy a pak jsem si lehnul k otevřenému oknu a kámo, tam jsem usnul, že jo.
1: No, takže mi to vlezlo všude. Teďka musíš mít tu hlasovou hygienu prostě.
0: Neboj, já budu, ale mám tady jednu kardinální otázku. Zuzko, prosím tě, řešil jsem tady Bonnie Blue, jistou tvůrkyni obsahu pro dospělé, řekněme. No a ta porodila syna a teďka dala do dražby jeho jméno. Kámo, kdybys měla třeba 20-30 mega a mohla si zaplatit jméno syna Bonnie Blue, jak by se jmenoval?
1: Mně tohle to už přijde jako bizár.
0: Je to extrém.
1: Ale Mečislav.
0: Mečislav?
1: Jo, jo.
0: A příjmení bude Blue?
1: Mečislav Blue. A nebo bych to přeložila a bylo by to Mečislav Modrý. Zítek nějaká houba jedovatá.
0: No a nebo anglicky Sword Glory Blue.
1: To zní moc hezky.
0: Sword Glory.
1: Sword Glory zní hrozně vznešeně, ale Mečislav to je fakt hrozný. A pardon, ne, teď jsem urazila všechny Mečislavy, co poslouchají Rádio Spin.
0: Myslíš, že poslouchá nějaký Mečislav?
1: Já bych chtěla.
0: Ale prosím vás, jestli se jmenujete Mečislav a teďka nás posloucháte, dejte nám prosím vidět do apky, třeba nějaký song se requestujete, mě to strašně zajímá, kdo se jmenuje Mečislav.
1: A mě by zajímalo, jak vám říkají Mečí, jako, nebo Mečí.
0: Ne. Mečí jako Mečí. Hele, jdem se ještě rychlosti podívat na počasí po celé České republice. Průměrná teplota nějaká 20 zhruba. Na Moravě o stupínek 2 víc a to jsou vlastně ty denní maxima, který dneska hitnem. Přičemž teď to vypadá, že se na nás řítí takový menší mráček, který nám ukaž to, no jo, zasáhne hlavně Ústecko, Liberecký kraj. Možná na kousíček přijde i do Prahy, ale to bude taková rychlá přeháňka. Zuzka na mě kývá, že ne.
1: Ne, já nemám deštník.
0: To je dobře, já taky ne.
1: No právě, takže žádná přeháňka nebude.
0: Tak dobře, Zuzka řekla, že nebude, tak žádná přeháňka nebude, počítejte s tím, deštníky si neberte. No a pokud vás náhodou zasáhne nějaký deštík, tak můžete Zuzku vyřvat na naše telefonní číslo 210 32 30 30. Tak si ji užijte a slyšíme se ty krásu vlastně ve čtvrtek. Já mám teďka volno na chvilku.
1: No, ty ve čtvrtek, my v sobotu. Ne, v neděli, nevím.
0: No takhle, s tebou se slyší asi za 5 sekund, takže si ji užijte.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin, Deštapou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s DABou. Posloucháš Radio Spin v Jihlavě na 962 FM? Připrav se na změnu.

0: Lukáš Rádio Spin na majku s tebou, Zuzka, tě moc zdravím. My máme 20. září, neděli, svátek má Oleg, takže všem Olegům, nevím, přeju krásný den. A dneska si popovídáme o zrádcích, jelikož dneska bude první epizoda oficiálně venku, tak vám udělám takovej teasing, protože už jsem ji viděla. Taky nebude chybět hudební víkend a v něm Black Eyed Peas a pořádný pecky, který všichni známe, takže si na ně tak jakoby zavajbujem. No a samozřejmě nebude chybět komunikátor, kde mi můžeš posílat voiceovky anebo volat, jako to udělal Vojta. Čau Vojto, slyšíme se?
1: Ahoj, ahoj.
0: Vojto, co tam dáme, pro koho to bude?
1: No, bude to pro všechny a bude tam James Cole, písnička Daniel, remix s Zebem, s Restem a s ostatníma.
0: OK, dávám to tam, měj krásnou odpočinkovou neděli a měj se krásně.
1: Taky.
0: Čau.
1: Mějte se. Čau, čau.

dnešním vysílání. Hudební víkend z Black Eyed Peas, jdeme rovnou na to a začínáme velkou peckou, tedy trackem Don't Punk With My Heart. A jelikož je tento track absolutně

0: absolutní mega pecka, velký hit, tak já mám hrozně moc ráda. Tenhle track je z roku 2005, alba Monkey Business. Je v podstatě o nejistotě ve vztahu. Člověk je do druhého fakt hodně zabouklý, ale zároveň se bojí, že si s jeho city druhý jen tak hraje. No, tak kdo to nezažil, že jo? A odtud právě ten název Don't Punk With My Heart, tedy zhruba nehraj si s mým srdcem, pochází, že jo? Jako druhý si dáme track The Time a já si tento track pamatuju z dětství, když jsme někam jeli autem, myslím si to teda, že si to pamatuju odtud. Já jsem milovala totiž film Hříšný tanec a tenhle track je samozřejmě namixovaný s tou ikonickou písničkou ikonického tance na konci filmu Baby nebude sedět v koutě, takže pro mě velká nostalgie. Black Eyed Peas na Radio Spin právě teď.
1: Radio Spin. Weekend s legendou. Black Eyed Peas. Éteru Radia Spin.

0: tohle.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnice, na 0. dálnici, na nájezdu 23 ve směru na D1. Je nehoda, je tam neprojezdný levý jízdní pruh, jsou tam v sobě dva osobáky, takže tam dávej pozor. Potom na D1 na nájezdu exitu 354 ve směru na Prahu je nehoda, osobák a motorka a zdrží se tam okolo 15-10 minut. Regiony jsou čistý, pojďme do Prahy, v ulici Dukelských hrdinů nehoda dvou osobáků a jinak je centrum docela průjezdné a nikde žádnou jinou nehodu nevidím, takže krása střídá nádheru. OK, to je z dopravy vše, pokud ty víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky Ladíš Rádio Spin s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: Na jaký hlášky vašich babiček si pamatujete vy?
1: Těma babičkama, jo, mám nejvíc zafixovanou větu v hlavě. A to je ta, když jsem se stavoval k babičce na oběd. Od toho stolu se nehneš, dokud to nesníš.
0: Yes, tak tohle to říkala i moje. Kámo, možná kdybych ji tehdy poslouchal, tak bych teď neměl 20 kilo z postelí, že?
2: Prosím tě, když jsem byl mladý, mladěnkej a jezdil jsem vždycky na techno, na party, tak babička jak to četla, že je to party, a bylo to jenom party, říkala, ty zase jedeš na tu svoji technopartu.
0: To je prostě tak krásně babičkovský, tyhle špatný anglikanizmy.
3: Ještě když jsem chodil na základní školu, tak moje babička mě budila s tím, že odkryla mi deku a pošeptala, hola, hola, škola volá.
0: Já, teď mám flashbacky, kámo, to je fakt hrozný budění. Ale super point měl i Jakub.
4: Hele, úplně všechny nášky babičky jsem nesnášel. Babička mě prudila se vším možným, ale postupem času, jak stárnu, tak musím říct, že babička měla ve všem naprostou pravdu.
0: Podepisuju všechno, co jsi řekl. Shoutout všem babičkám. Nezapomeň je i za mě pozdravit a taky jim vzkázat, že se slyšíme zase v pondělí o 6. Tak čus!
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu.

0: 210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Miluju mě nenavidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet.

Posloucháš si Rádio Spin na Majku s tebou, Zuzka, my tady máme další komunikátor a já textovku od Mikyho, který chce zahrát track Shy Lailai od Gufra a bude to pro všechny spinnery, kteří dnes odpočívají a mají nohy na stole. Heleďte, spinneři moji milí, klidně odpočívejte, ale neodpočívejte tak moc, abyste mi nemuseli, teď jsem se do toho zamotala, ale klidně odpočívejte, ale v tom odpočinku mi posílejte voiceovky a telefonujte, protože mě ty textovky prostě nebavějí.

0: Má mě, dala se, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Radio Spin. Nejvíce rapů v republice.
2: Povídám si sám se sebou, protože s tebou je to voho. Poslouchám tě minutu a nechci tě znát osobně.

0: Ladíš si Radio Spin na majku s tebou Zuzka, moji milí spineři. Je tu podzim, což asi víte, podzim v plném proudu a konečně i zrádci. A my tady na Spinu to snad všichni zbožňujeme a rozjíždíme ve velkým. A ve středu se promítala první epizoda v Kongresáku, což mimochodem byla obrovská show. Já jsem tam nebyla, jo, jen tak pro vaši informaci, ale mně stačilo to sledovat jenom na sockách. Wow, wow. No a dneska tu epizodu i vy uvidíte a já vás na to chci naladit. Ale nebojte, žádný spoiler to nebude, to bych vám nikdy neudělala. Musím vám ale říct, že se máte fakt na co těšit a že to je jedna velká pecka. A už ta první epizoda splňuje to, co tvůrci slibovali, a to teda především absolutně nekompromisní psychologickou hru, která je mnohem tvrdší a složitější než minulý rok. Já, když jsem na tu epizodu koukala před 2 dny, tak jsem v jednom kuse dělala asi něco takového. To není možný. Wow, hustý. Vsadím se, že vy budete dneska večer dělat to samé, jo? Takže si k tomu dejte popcorn a příští týden si spineři řekneme. A my se podíváme i na počasí, máme kolem 20 stupňů, na Moravě o trošičku víc, 22 stupňů, je polojasno, pršet naštěstí nebude, možná nám malinko sprchne na severu Čech, ale jenom malička to, v Praze by pršet vůbec nemělo, možná až v noci. A ta teplota samozřejmě k večeru klesne a zítra čekají podobné teploty jako dneska a to je z počasí vše, dáváš Rádio Spin jako a s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. eKondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. eKondomy.cz.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin na majku s tebou, Zuzka, tady mám hlasovku, tentokrát od Patrika.
1: Čus, zdravím všechny spinnery, chtěl bych tam pustit nějakou pecku od Bobbyho Blaze pro všechny, kteří to poslouchají a poslouchají Spin, díky moc.
0: Dávám tam, to je ono, Bobby Blaze.

0: Jako další si dáme track Just Can't Get Enough. A tady máme opět motiv lásky, track o tom, že jsi do někoho úplně totální blázen a pořád nemáš dost. Nemůže se toho pocitu zbavit a na toho člověka myslíš každý boží den. Tak jo, Black Eyed Peas na Radio Spin právě teď.
1: Radio Spin. Víkend s legendou. Black Eyed Peas. Éteru Rádia Spin.

doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice na 0. Dálnici na nájezdu v exitu 23 ve směru na D1 je nehoda, tam neprojezdnej levý jízdní pruh, jsou tam v sobě dva osobáky, takže si tam dávej určitě pozor. Na D1 na nájezdu v exitu 354 směr Praha je nehoda motorky a auta, takže taky dávej pozor. A u

0: nebo nahraj hlasovku do mobilní aplikace. Radio Spin s tebou, Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v repu.

0: Spin.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my tady máme další přání a tentokrát je přání od Vennyho.
2: Čau, zdravím Spin, pusť mi tam prosím tě něco od Hektora. Děkuju moc, Venny.
1: Dávám tam pro štěstí, ať máme všichni hodně štěstí.
3: Když

0: Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a jestli jsi někdy o sobě myslel, že jsi speciální, tak ti to teď hezky vyvrátím, protože rozhodně nejsi malá Elzie z Walesu. Tato holčička je totiž naprosto brutální úkaz speciálního dítěte. A její maminka je taky trošku speciální a brutální. Její maminka se jmenuje Molly a ta je velkou faninkou Harryho Pottera a zhruba 45 minut po začátku filmu, protože Molly se šla podívat na film Harryho Pottera do kina, tak zhruba 45 minut po začátku filmu se Molly neudělalo nejlíp a cítila, že něco není v pořádku a tím, že byla těhotná, tak raději vyšla na chodbu kina. Velmi logické. Tam ale porodila. Hned, rovnou. S porodem jí pomáhali zaměstnanci kina a porodila právě naši už zmiňovanou holčičku Elzie. No a Elzie má v papírech napsaný místo narození kino Sign World. Jestli je něco frajeřina, tak tohle. Maminka Molly dostala i další lístky na Harryho Pottera zadarmo. Takže, lidi, podtrženo sečteno, Borka Elzie se narodila v kině a ještě u toho promítali Harryho Pottera. Jestli dostane dopis z Bradavic, tak něco se svým životem dělám špatně. Co se týče počasí, máme kolem 20 stupňů, 21 stupňů, polojasno, trošku je tam zataženo, vypadá to, že bude pršet, možná nám malinko sprchne, hlavně na severu Čech a v Čechách maličko, hlavně kolem Ústí, Liberce, by mohlo začít pršet, ale nebude to nic velkýho, takže pokud chceš, tak si vem deštník. K večeru se nám trošičku ochladí a zítra čekají podobné počasí jako dneska. Ladíš Radio Spin s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš si Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, předposlední komunikátor v mém vysílání, a o ten se postaral Patrik. Slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
1: Patriku, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Bude to pro mého tačku z Ostravy, Alessandra, a dáme tam od Coolia Gangster Paradise.
1: OK, dávám to tam. Zdravím tačku. Děkuju. A ty měj krásnou neděli. Čau.
2: Taky. Ahoj.

0: Ostrava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice, tam nevidím žádný problém, v regionech je to taky čistý, ale v Praze je to maličku horší. Čerstvá nehoda je v ulici Plzeňská, jsou tam v sobě 3 osobáky, tak tam dávej pozor, taky v ulici Dukleských Hrdinů nehoda 2 aut a to samé se děje v ulici Mírového hnutí. A potom se zaměř taky na centrum, tam se vyhní Legerce, Wilsonce, Ipáku a Nuseláku, tam to na mě svítí červeně. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30, nebo na Raj Voiceovku do mobilní apky. A nezapomeň, že za chvilku nás čeká poslední přání o track v mém vysílání, tak mi určitě brnkni na to samé číslo. Rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Oh shit, baby. Yeah, yeah. Did it again.

0: poslední komunikátor v mém vysílání. Za chvilku už si budeš volat o tracky Matimu a já tady mám na drátě Kubu, slyšíme se?
1: No, slyšíme.
0: Kubo, co tam dáme, pro koho to bude ten track?
1: Já poprosím fotoalbum od Gleba se Smekem a track bude pro všechny, kteří poslouchají Radio Spin na D1.
0: A tak nám můžeš rovnou ty říct, co se na ty D1 teda děje?
1: Ale od Vlašimi po Benešov to jede, nejede. Že chvíli jedem a chvíli jedem krokem.
0: Jasně, takže vlastně potrhnu sečteno, nejede to. Takže ti tam dávám ten track, aby aspoň jsem ti trošku zpříjemnila to neježdění. Chtěla jsem říct nejedení, ale to už by bylo něco jiného. Hele, tak jo.
1: Já ti děkuju a přeju hezký zbytek dne.
0: Taky, čau.
1: Ahoj.

0: Ladíš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme 15.52 20. září neděli, to znamená, že za chvilku se blíží konec mýho vysílání, taky to znamená, že tu mám Matyho, ahoj Maty.
1: Čau, čau.
0: Maty, máš se hezky dneska?
1: Mám se krásně, taková úplně pohodová neděle.
0: Jo, fakt, tak to je dobrý, to je super. Hele, já jsem tady dneska probírala takový bizarní příběh vlastně o tom, že jedna holčička se narodila při promítání filmu Harryho Pottera. Jo,
1: jako
0: jo.
1: V tom sále.
0: No, jakoby, no jako ne úplně v tom sále, ale jako prostě maminka byla těhotná, dívala se jako faninka Harryho Pottera na Harryho Pottera a udělala se jí špatně, tak šla jako kousek vedle, nebyla, ne úplně v těch sedačkách, ale prostě v tom kině a ta holčička má, jako. Ano, no, no, a ta holčička má v rodném listě, že se narodila v tom kině přímo. A mě by zajímalo, jaký film je tvůj nejoblíbenější, nebo kdyby ses narodil v kině, jaký by u toho hrál film, Maty?
1: Jo, upřímně, velmi těžká otázka, ale já jsem klasik kultovní, takže by to byla nějaká osmdesátková Řežba z osmdesátek.
0: Okay.
1: Jako dovedl bych si představit třeba prvního Terminátora, nebo třeba, já nevím, aby to bylo tematický, tak třeba prvního Vetřelce. Bych vylez z břicha prostě přesně v tu scénu, že jo? Jako,
0: já si myslím, že to můžu nechat takhle. Takže Maty by se narodil u Vetřelce. Co se týče počasí, tak máme kolem 22, 21 stupňů. Teď se trošku zatáhlo, Maty říkal, že maličko mrholí, ale není to nic hroznýho. Teď jsem se dívala na aktuální počasí a mělo by pršet. Je tam třeba tak 40% deště po celé České republice kolem 6. večer, tak uvidíme, jo? Zajímavý, že před hodinou to tam ještě nebylo. Každopádně, takže berte deštníky, pokud někam vyrážíte. Ode mě už je to opravdu dneska všechno. Já se na tebe těším zase příští týden o víkendu od 1 do 4. Čau. Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Posloucháš Rádio Spin v Jihlavě na 962 FM? Připrav se na změnu. Už

0: 101 FM.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
0: Radio Spin Dash Dabo. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkus

0: aplikace.
1: Ladíš nedělní komunikátor na rádiu Spin. Zdraví tě Mate. 20. října je něco málo po 4. hodině a nás čeká společná session až do 7. Čeká nás klasický rap news o nových releasech, taky rozebereme včerejší KSV v Liberci, neunikne nám ani rapová svatba a samozřejmě na nás čeká taky hudební víkend s Black Eyed Peas. K tomu se taky objednáváš tracky na přání, se kterým mám to taky dneska celý odpálíme. Já už tady mám voiceovku, kterou mi poslal Janko.
2: Dobrý, tady Janko a chtěl bych se zahrát od 50 centa Many Men například.
1: Jasně, kámo, skvělej pick, Many Men, to je deska Get Rich or Die Tryin, absolutní klasika, jdem se dopustit.

0: Na jaký hlášky vašich babiček si pamatujete vy?
1: Těma babičkama, jo, mám nejvíc zafixovanou větu v hlavě. A to je ta, když jsem se stavoval k babičce na oběd. Od toho stolu se nehneš, dokud to nesníš.
0: Yes, tak tohle to říkala i moje. Kámo, možná kdybych ji tehdy poslouchal, tak bych teď neměl 20 kg z postelí, že?
2: Prosím tě, když jsem byl mladoukej a jezdil jsem vždycky na techno, na party, tak babička jak to četla, že je to party, a bylo to jenom party, říkala, ty zase jedeš na tu svoji technopartu.
0: To je prostě tak krásně babičkovský, tyhle špatný anglikanizmy.
3: Ještě když jsem chodil na základní školu, tak moje babička mě budila s tím, že odkryla mi deku a pošeptala, hola, hola, škola volá.
0: Já, teď mám flashbacky, kámo, to je fakt hrozný budění. Ale super point měl i Jakub.
4: Hele, úplně všechny nášky babičky jsem nesnášel. Babička mě prudila se vším možným, ale postupem času, jak stárnu, tak musím říct, že babička měla ve všem naprostou pravdu.
0: Podepisuju všechno, co jsi řekl. Shoutout všem babičkám. Nezapomeň je i za mě pozdravit a taky jim vzkázat, že se slyšíme zase v pondělí o 6. Tak čus!
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Ready hudební víkend, takže dvojitou dávku Black Eyed Peas, což je taková rapová kapela, která si prošla jak rapovějším obdobím, ale hlavně takovým elektrotanečním až úplně popovým. A to hlavně díky zpěvačce Fergie. My si od nich nejdřív pustíme Where is the Love, což je přesně taková víc popovka, a i když to zní úplně klidově, je to celý durový, takže z toho jde fakt úplně pozitivní vibe, tak text je vlastně celkem vážný. Je to o rasismu, o násilí, o terorismu a prostě si tenhle ten track klade takovou otázku, kam se teda vlastně vytratila láska. Skvělá věc, nejen na chill, ale taky k zamyšlení, po který ti pustím Guarantee. Tohle je trochu novější věc, takže se podle toho taky řídí sound, který je ale taky taneční a drží si tu svoji nezaměnitelnou osobnost Black Eyed Peas. No a k tomu je to samozřejmě dialog mezi ženou a mužem, hlavně o vzájemný přitažlivosti. Takže nejdřív Where is the Love a potom Guarantee, už teď v éteru Rádia Spin.
1: Rádio Spin. Víkend s legendou. Black Eyed Peas. Éteru Rádia Spin.

0: Spine. Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Koukneme se nejdřív na dálnici a začneme na D1. Ta popojíždí ve směru na Prahu, a to od 41. kilometru na nějaký 23. a přerušovaně se tam postojíš cca 25 minut. Hustší je momentálně, ale taky D10. Ta popojíždí u Mladý Boleslavy, to je 50. kilometr, taky ve směru na Prahu, zdržení čekej tak 12 minut. A potom jede D10 zasekaná taky těsně před Prahou a tam si postojíš od 12. na nějaký 3. kilometr cca 25 minut. Zdržíš se potom taky na D11, taky ve směru na Prahu, tentokrát u Poděbrad, tam to stojí od 40. kilometru na nějaký 33. zdržení čekej tak 8 minut. Regiony jsou zatím chill, takže se přesuneme rovnou do Prahy, tam je momentálně hustší pražský okruh u Štěrbohol, to je u Europarku na Průmyslový, hustší je to momentálně, ale taky u Řeporí a taky u Zličína, a pozor, tam je crash, tak tam dej určitě bacha. Zdržíš se potom taky v centru na Nusláku směra Legerka a taky na Vilzonce u muzea. K dopravě je to zatím všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku si dáme další track na přání a potom jsou tady rap news a taky nový release.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
2: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin. Na majku je s tebou Matej a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Denise, protože se mi stihnul krásně dovolat. Čau, kámo.
3: Zdravím, zdravím všechny spinery.
2: Kámo, ty jsi to krásně takhle stihnul, hele, vždycky jsi říkal, nebo říkal jsi, že jsi vždycky chtěl být takhle někde live, takže teď se ti to splnilo, kámo. A hele, vybrali jsme krásnou písničku.
3: Vybrali jsme krásnou písničku a si můžu přeskočit, bude to pro všechny ostraváky a kamarády, kteří jsou zavřený.
2: OK, tak pro všechny ostraváky, určitě na to si počkej ještě do pěti, protože tady budu mít rap news a budu řešit právě jednoho ostraváka a novej release. Každopádně track, který jsme vybrali, je My Boo, to je Alicia Keys a User. Říkám
3: ano,
2: to správně.
3: Ano, a ještě bych chtěl říct jenom jednu věc, když se bavíme o té Ostravě, Moravskoslezský kraj, chtěl bych pozdravit
2: Povídej.
3: Rika.
2: OK. Toče.
3: Pozdravit Rika a přeju moc, že zůstane na svobodě.
2: Yes, krásné přání, doufáme, že nás poslechne, doufám, že slyší tohle krásné přání od tebe, Denise, a já už tam pouštím ten track, tak se uží.
3: Děkuju moc.
2: Zdar.

že se vidí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mříž jak hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal

deseti lety, vole, možná teď se mi sedí mega pohodlně, už maj smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělal.

0: Sešklo.
1: Rap News.
2: Rádio Spin.
3: Dáváš Rádio Spin, Matty on the mic, a protože bude pět, tak jsou tady klasicky Rap News. Dneska se koukneme na nový release, respektive na snipy ještě nevydaných věcí. Sergej B totiž nečekaně postnul video ze studia, kde něco vaří. Kolem něj jsou čávové, který ale nepřipomínají český pepíky, takže hádám, že to nahrával opět v Atlantě, ke který má taky rapově velmi blízko. No a hele, zní to, kámo, nějak takhle.
4: Chtěl jsem říct, že vás

OK, jako za mě to zní skvěle. Po tracku Movie Stars, který mi tolik neset, je tohle návrat k takový jeho drsnější rapový poloze, která mě fakt baví. No a hele, já si dokonce myslím, že možná Sergej chystá album. Postupně vydává jenom takový nenápadný singly, ale od poslední desky 713 až na věky už je to nějaký pátek. A hele, já bych novej Sergej drop jako mega uvítal. Jen kdy to bude? Já ti každopádně dám vědět, s tebou je Mate a taky Rap News. Koukneme se společně, ale taky na počasí. Venku je momentálně lehce chladněji, 20 stupňů, ale místama poprchává, takže určitě noc deštní, kámo. K večeru to spadne ještě na 16, přes noc bude nejnižší teplota 10 a zítra ráno čekají teploty kolem 13 a mělo by se to vyšplhat přes dopoledne na nějakých 17. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Právě posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Matej a nás čeká další společná komunikátorová hodinka, takže opět odpalujeme dalším trackem na přání. Tentokrát mi dal vědět do studia Honza.
2: Čau Maty, tady Honza, já bych prosil jednu písničku na přání od Iza, jeho nový desky, výběr už nechám na tobě, poslal bych to všem spinnerům, hlavně tobě a všem, co jsou zrovna za volantem, zrovna říděj, čekaj někde v koloně. Jo, teďka tady zrovna vedle mě zachraňujou nějakýho bezďáka ožralýho, tady pod magistrálou, když se jíždí na Žižkov, stojím tady vedle toho, týpek vypadá, že má docela napilno, takže ať je vám líp než jemu.
1: Je vám líp než jemu. Týpek má naplno nit, dáme si a mám rád, to je Hector, Izo, nová deska, let's go.
0: Ladíš Radio Spin?

0: Čau, tady je Roman. Minulej rok jsem totálně podlehl fenoménu zrádců. Zbožňoval jsem druhou sérii, pak jsem zkouknul tu první, pak jsem viděl všechny britský, pak všechny australský, pak maďarskou, kanadskou a všude mě bavila ta neuvěřitelně silná hra, napětí a manipulace. Třetí česká řada startuje každou středu večer na Prima Plus a každou neděli večer ji můžeš vidět na Primě. A ti letošní hráči, tak to je mega lahůdka. Zrádci by mohli být všichni klidně z fleku. Než se to celý odpálí, mrkni se na Instagram zrádců a prohlídni si profily hráčů. No a za týden pořešíme, jaký byl ten první díl. Čekuj Prima Plus každou středu večer a každou neděli večer sleduj televizi Prima.
1: Chyběl jsem vám.

0: Posloucháš právě Radio Swin, s tebou je Maty a taky hudební víkend, kde si hrajeme Black Eyed Peas. A mám tady už tedy další dva tracky, začneme s Union. Tohle má opět úplně ikonický sample, staví to totiž na tracku Englishman in New York od Stinga. Zároveň se to ale točí kolem jednoty lidí, odmítání války nebo rozdělování společnosti kvůli víře nebo názorům. Sám Sting tady má taky svůj čas, kde řeší hlavně to, že svět úplně změnit nejde, nebo že je to minimálně prostě mega těžký. Vlastně mi to přijde úplně super remake původního tracku z roku 1987. Potom tady mám ale Ready track, který je trošku novější. Don't You Worry, to je z roku 2022. Je to tam hodně slyšet, ten sound je prostě modernější, zároveň ale pozná, že jsou to stále oni, ale i když si nemůžu pomoct tím, že mi přijde, že už to prostě nemá zdaleka takový grády. Ale jako vůbec není špatný a cením je za to, že stále po tak úspěšný kariéře prostě něco tvoří novýho. Takže nejdřív sonda do roku 1987 a pak novinka z roku 2022. Tohle jsou Black Eyed Peas v hudebním víkendu na Radio Spin.
1: Radio Spin. Víkend s legendou. Black Eyed Peas. Éteru Rádia Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin. Koukneme se nejdřív na situaci z dálnic. D1 je momentálně zasekaná na 33. kilometru ve směru na Prahu a stáhne se to na nějaký 17. zdržení, čekej tak 25 minut. Takže je to solidně zasekaný, stejně jako momentálně D10 těsně u Prahy. Tam to popojíždí od 14. kilometru a zdržení čekej 12 minut. A D11 taky popojíždí, ale u Poděbrad taky ve směru na Prahu, to je 40. kilometr, stojí to cca na 30. Tam čekají zdržení 10 minut. Regiony jsou momentálně docela v klidu, takže skočíme rovnou do našeho hlavního města, kde je momentálně zasekaná štěrbolská spojka, takže je to u Europarku na Průmyslový docela hustý. Zdrží se potom taky v centru na Nusláku ve směru na Legerku. Hustší je momentálně taky Plzeňská na Smíchově, tam je momentálně bouračka, takže se tomu ideálně vyhni, a zdrží se momentálně taky na Bělohorský u Ladronky. To je k dopravě zatím všechno, za chvilku si dáme ale další písničku na přání, takže se určitě objednávej. No a potom před celou pořešíme taky KSVčko včera v Liberci. Automotospin, tvoje

0: na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou je tady Matej, no a taky David, čau kámo.
2: Čau.
1: Hele, prosím tě, ty jsi mi říkal, že jsi byl v divadle včera, nebo bylo to včera?
2: Dneska
1: dokonce, takže jsi úplně nabitej pojmu, na čem jsi byl.
2: Bylo to stejná Hurvínkova cesta do Trantárie.
1: To je absolutní klasika, myslím, že každý tady úplně miluje Hurvínka, nebo aspoň doufám, já totiž jo. Co se ti líbilo nejvíc?
2: No jako to chápáte, to je to nejlepší, ale já bych ho teda strašně chtěl naučit.
1: Naučit. A to jo, já jsem si tady našel nějaký fráze, ale upřímně řečeno, mně to vůbec nejde jako ten hlas. Tobě jde? Zkus ho napodobit nějak.
2: Tati!
1: Ruku líbám! Tačuda!
2: Ne. Taky mi to nejde.
1: Reálně já jsem takový Mickey Mouse mi přijde, ale... No nic, ale od Hurvínka a radši jdem dál, protože máme tady našeho českého Hurvínka. Máme tady Smekva One, od kterého jsme vybrali skvělý track Mezcal. Komu to pošlem?
2: Máme to všem spinnerům, který mají rádi Hurvínka a taky tobě.
1: A taky Smeka. Dávám to tam, kámo, užij si track.
2: Díky, ty taky.
1: Čego? Čego?

0: nežral tlak, jako bych nikdy nesel.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Maty, dneska je neděle 20. září, takže přesně včera se konala MMA akce KSW v Liberci, kde zápasili čeští a slovenští zástupci, no a dopadlo to různorodě. Leo Brichta bohužel v návratovém zápase prohrává po 3 kolech těsně na body a je to pro něj opravdu zklamání, protože se prostě k tomu vysněnému titulu šampiona opět a opět jenom vzdaluje. Hance Gelnárový, která tam taky zápas se taky nedařilo, soupeřka ji ukončila ve 3. kole na armbar. V hlavním zápase večera se karty ale obrátily, protože slovenský běc Štefan Vojčák vítězí po high kicku ve 4. kole na TKO a stává se prvním Slovákem, co získává interim pass šampiona těžký váhy KSW. V historii se o to pokusili třeba Ivan Buchinger, Attila Vek, dokonce i od nás Patrik Kincel a i Leo Brichta, ale všichni padli. Teď se to ale povedlo a už v příštím zápase se Vojčák pokusí sjednotit pásy a pokusí se porazit právoplatného šampiona těžké váhy De Friese, který už 9 let neprohrál. Bude to bitva o trůny a já už se teď nemůžu dočkat. Tak teď bum bum prásk na počasí. No nic, bum bum prásk, momentálně 18 stupňů, solidně zataženo, místama poprchává, takhle to bude probíhat celý večer. Přes noc bude nejnižší teplota 10 stupňů a zítra ráno čekej teploty kolem 13 a mělo by se to vyšplhat během poledne na nějakých 17. S tebou je Maty, bum bum Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin. Posloucháš Radio Spin v Jihlavě na 962 FM? Připrav se na změnu. Už

Sedim v Barceloně, páje unikony, písek, moře, mora, neptej se mě, co je.

0: Fabrik.
1: Dáváš si Radio Spin, Matěj, stále s tebou a my míříme do naší poslední společné komunikátorové hodinky, takže opět tady mám další track na přání, no a tentokrát si dáme přáníčky od Pavla.
2: Čau, prosím tě, dej mě tam, co se nelíbí od Orionu, bude to tobě, do studia a všem spinnerům, měj se, čus.
1: Let's go, Orion, Vladimír 518, tohle to je, co se nelíbí, úplná klasika, kámo, doufám, že se ti to bude líbit.

0: Dáváš si Radio Spin, taky Matyho a taky hudební víkend z Black Eyed Peas, který teď společně zavřeme posledníma dvěma trackama. Jako první ti pustím I'm a Bee, což je sebevědomý track o životě podle vlastních pravidel, což vyšlo na desce End v roce 2009. Je to přesně takovej track mezi chrapovou polohou a takovou elektropopovější. Má to drsnější elektrobeat, hutný synťáky a celkově to prostě šlape. No a celý hudební víkend zakončíme s trackem Feel the Beat. Tohle má takovej latino vibe a takovej latinsko-americký taneční rytmus. No a není čemu se divit, na featu je tady totiž Maluma, což je zpěvák původem z Kolumbie a patří mezi největší interprety hlavně v reggaetonu. Tady se jedná opět o party track, takže o tanci, o flirtování a užívání si momentu teď a tady. Prostě Feel that beat, bro, takže poslední dvojitá dávka Black Eyed Peas v hudebním víkendu. Radio Spin, let's go!
1: Radio Spin. Víkend s legendou. Black Eyed Peas. Éter

Rychlá doprava na rádiu Spin, koukneme se klasicky nejdřív na dálnice. D1 je zasekaná před Prahou, a to na 26. kilometru, táhne se to až na 12. a zdržení čekají cca 19 minut. Hustší je momentálně ale i D10 před Prahou, tam to popojíždí od 9. na nějaký 6. kilometr, zdržení čekají 3 minutky, takže pohodinda. Každopádně velká pohodinda to rozhodně není na D11, tam popojíždí 66. kilometr ve směru na Prahu až na 61. a zdržení tady vidím, kámo, 126 minut, takže jestli můžeš, určitě tomu dej opravdu, ale velký oblouk. Přesunem se rovnou do Prahy, protože regiony jsou sízný, tam je momentálně zasekaný pražský okruh u Řeporyjí, hustší je taky spojka u Štěrbohol, u Europarku na Průmyslový, hustší je momentálně taky Kbelská na Hloubětíně v obou směrech a zdržení čekají taky na Bělohorský u Ladronky, nebo taky na Nusláku ve směru na Legerku. To je k dopravě pro dnešek všechno, my si dáme ještě poslední track na přání a potom rozebereme rapovou svatbu. Automotospin, tvoje

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou je Maty a já už tady mám dnešní poslední track na přání. No a dnešek zakončíme s Kačkou, kterou už tady mám na drátě, čau.
2: No ahoj Maty, já tě zdravím.
1: Tak co, Kačko, ty vlastně voláš kvůli takovému přáníčku, tak komu dneska popřejem?
2: Tak dneska to bude, chtěla bych popřát dneska Sáře Rikas, protože Sára Rikas dneska slaví své 25. narozeniny, takže jí přeju všechno nejlepší a hlavně hodně úspěchu, ať se jí daří.
1: OK, krásná zpráva a vybrali jsme k tomu taky skvělý track Cigarety. Komu ho pošleme?
2: Takže bude to samozřejmě pro tebe do studia a pro všechny moderátory, protože vy jste takový ten náš hnací motor a díky vám prostě fungujeme, takže děkuju za to, že jste. Máme vás rádi.
1: My vás máme pro všechny taky rádi.
2: Jo, děkujem. Pak pro všechny posluchače, protože bez nich by to taky nebylo, no. Samozřejmě, kdyby nebyli, tak by nemohlo fungovat ani rádio.
1: Díky spinnerům, yes.
2: Takže vás zdravím, spinneři všichni. A taky to bude hlavně pro mého syna Páju do Karviné, pro kluky Sašu Baču prostřednu, že zdravím, že na ně myslím, ať se drží. No a užijte si všichni hezky zbytek neděle a mějte se hezky a hlavně buďte na sebe opatrní, protože víte, jak to je. Život máme jenom jeden.
1: Kačko, já myslím, že si teď úsměv na tváři vyčarovala nejen mě, ale taky určitě všem spinnerům, takže doufám, že si ten track užiješ a já ti tam pouštím Cigarety. Měj se hezky.
2: Jo, děkuju moc, Matý, měj se hezky, papa.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Dáváš Radio Spin na Majku je Maty a naše společný prostě vysílání pomalu končí. Byli jsme tady dneska od 4 až do 7, takže jsme to stihli zase úplně ranec. Krásně nám to uteklo, vibovali jsme na hudebním víkendu s Black Eyed Peas, taky jsme řešili novej snipe Sergeje nebo KSU v Liberci. No a ještě na závěr pro tebe mám takovou prostě šťastnou novinu. Král všech tuel braníků se totiž oženil! Ano, Casanova Bulhár měl svatbu, takže já mu za sebe přeju všechno nejlepší, ať se mu daří v repu a hlavně taky mimo něj. No a my jdeme ještě na počáso. Venku je momentálně relativně zataženo a taky místama poprchává. Je 16 stupňů, ještě to přes noc spadne na 10, to bude ve 4 hodiny ráno a budou to denní minima, nebo noční minima. No a zítra ráno čekejte teploty kolem 13 a během dne by se to mělo vyšplhat až na 17 a má být polojasno. S tebou je Matej, ty ladíš Radio Spin a slyšíme se zase příští týden, tak čego?
1: Spin Radio.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
5: Československý underground.
6: Paskvil 2026, Radio Spin. Yeah.

0: Na jaký hlášky vašich babiček si pamatujete vy?
1: Těma babičkama, jo, mám nejvíc zafixovanou větu v hlavě. A to je ta, když jsem se stavoval k babičce na oběd. Od toho stolu se nehneš, dokud to nesníš.
0: Yes, tak tohle to říkala i moje. Kámo, možná kdybych ji tehdy poslouchal, tak bych teď neměl 20 kg z postelí, že?
2: Prosím tě, když jsem byl mladoukej a jezdil jsem vždycky na techno, na party, tak babička jak to četla, že je to party, a bylo to jenom party, říkala, ty zase jedeš na tu svoji technopartu.
0: To je prostě tak krásně babičkovský, tyhle špatný anglikanizmy.
3: Ještě když jsem chodil na základní školu, tak moje babička mě budila s tím, že odkryla mi deku a pošeptala, hola, hola, škola volá.
0: Já, teď mám flashbacky, kámo, to je fakt hrozný budění. Ale super point měl i Jakub.
4: Hele, úplně všechny nášky babičky jsem nesnášel. Babička mě prudila se vším možným, ale postupem času, jak stárnu, tak musím říct, že babička měla ve všem naprostou pravdu.
0: Podepisuju všechno, co jsi řekl. Shoutout všem babičkám. Nezapomeň je i za mě pozdravit a taky jim vzkázat, že se slyšíme zase v pondělí o 6. Tak čus!
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.
6: Kusám něco jiného, prosím, Spine.
7: Pojď to rozpálit. Pojď.
5: Rádio Spin. Nejvíc rapu. Republice.

0: Narodil jsem se svojí mámě v roce 82 a od té doby ladím spin, ať už vím kudy kam.
1: Československá

0: bouncing around, bouncing around.
1: Shout out to them people.

0: Československý underground. Přeju ti pohodovej večer, za majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Sazga. Ahoj, vítám tě ve studiu.
1: Čau, čau, takže zdravím Radio Spin, zdravím Jirku Vlacha, díky moc za pozvání.
0: Já jsem rád, že jsi sem dorazil. Kdyby ses měl krátce posluchačům představit, kdo je Sazga?
1: Dobře, dobře. Tak Sazga, interpret, už nějakou dobu bych řekl, že působím na scéně. Už je to pár let a mám za sebou relativně dost tracků a jak bych se popsal. Já mám rád v prvé řadě hudbu. Není to, že bych to primárně jako charakterizoval jenom jako rap, prostě to beru tak, že dělám hudbu, která mě baví a chci dělat co nejkvalitnější hudbu. A to je prostě, dělám to hlavně, protože mě to baví. Samozřejmě mám s tím nějaký ambice, ale prostě jsem primárně interpret, hudebník a není potřeba jako nutně rapper.
0: Začneme úplně od začátku, kdy jsi poprvé přišel do kontaktu, buď to teda s rapem, anebo s jakoukoliv hudbou, která tě zaujala, nějaký konkrétní interprety bych chtěl slyšet. Mm-hmm.
1: Jo, tak já jsem vlastně poslouchal hudbu jako relativně dost odmala, protože můj táta mě vždycky k tomu jako naváděl a poslouchali jsme doma hromadu různých žánrů, takže jako moje první hudba určitě nebyl rap. Já jsem jako malej, jako úplně první CDčko si pamatuju, že jsem dostal Red Hot Chili Peppers a víceméně jsme poslouchali hlavně jako rock, punk, trošku metal a spíš toho hudbu tohle ražení, ale zároveň třeba po večerech jsme vždycky poslouchali jazz nebo bossu novu a i nějaký latino prostě rytmy a tak dále. A já jsem původně úplně jako nebyl k rapu nakloněný, spíš jsem poslouchal prostě ty kytarové věci a tak dále. Takže když mám říct nějaký interprety, tak prostě to bylo Led Zeppelin, Black Sabbath, Nirvana samozřejmě, to byla pro mě strašně klíčovou roli hrála Nirvana určitě. A k rapu to vlastně šlo velmi postupně a bylo to tak, že já jsem v určitou dobu, kdy jsem byl jako teenager, začal poslouchat Linkin Park, kde vlastně to je takový asi možná běžný můstek od těch kytar k tomu rapu, tak protože je to jako nu metal, že jo, tak je tam ten rapový prvek, tak to byl asi taková první věc. A vím, že se mi to tehdy líbilo, ale měl jsem trošku problém ne s tou hudbou, ale s tou kulturou okolo, jo, že to, tehdy to byly takový ty rovný kšilty, ty spadlý džíny až jako rozkrok prostě ke kolenům. A samozřejmě tam byla i taková ta nevraživost mezi metalákama a reperema nebo hiphoperama, takže jsem nevěděl úplně kam se zařadit a spíš to byl takový ten punk jako tak. A pak jsem začal hrát na kytaru, to jsem hrál primárně španělskou hudbu jako flamenko. A takže jsem pořád tomu rapu neměl nějak moc cestu, ale tím, že jsem tady z Prahy a poflakoval jsem se často venku, tak časem vlastně tam toho rapu bylo víc a víc, častokrát jsem potkával ty lidi, co ten rap poslouchali. A takže postupně se mi to vlastně začalo líbit a původně jsem psal teda texty ne jako primárně pro rap, ale že jsem chtěl psát jakoby nějakou poezii nebo básně, ale přišlo mi to takový jako zkostnatělý, nebo takový jako staromodní trošku, tak jsem si říkal, že to musím dát nějaký novej jako novej kabát, což vlastně byl ten rap, no. Takže vlastně od nějakého vztahu, kdy jsem to úplně jako nemusel, jsem se dostal k tomu, že mě to vlastně docela pohltilo. No.
0: A kdy pak přišel tenhle impuls, že si ty začal sám psát, že si ty pak začal sám tvořit tu hudbu?
1: No, myslím si, že měl jsem napsaný nějaký texty, potom jsem si stáhnul FL Studio a tím, že jsem vlastně hrál na tu kytaru, tak jsem měl nějaký hudební základ, tím pádem jsem si měl doma prostě malý pianko a začal jsem pomalu skládat nějaký jako na synťákách věci. Naučil jsem se dělat nějaký první prostě jako nějakou základní rytmiku, kick, snare a tak dále a teďka jsem do toho začal jako cpát ty synťáky. Bylo to takový hodně jako undergroundově znějící, takový temný pražský nebo to. Takže jsem se vytvářel vlastně první beaty a na ty první beaty jsem rapoval. Takže první rapy jsem nahrával na svoje vlastní beaty, což je paradox. No.
0: Zmiňuješ tady pražskou scénu a celkově českou scénu.
1: Ano.
0: Tak jak se koukáš aktuálně teď na vývoj té české scény tady u nás?
1: Mm-hmm. Já si myslím, že hudebně to šlo hodně nahoru, že hudebně je to poměrně kvalitní, až třeba na pár výjimek, který plně zase nerozumím, že jsou populární, tak si myslím, že vlastně většina té jako áčkové scény tak jsou dobrý hudebníci, ale zase úplně si myslím, že třeba tematicky nebo textově s tím úplně jako nesouzním. Třeba by to takhle bylo všude, ale tím, že tomu rozumím prostě jako svým mateřskému jazyku, tak prostě některé věci cítím, že úplně není to moje jako, není to úplně to, s čím souzním, ale jako hudebníci jsou to dobrý, je to perfektně udělaný po technický stránce marketingový, je to prostě už normálně, česká scéna je prostě na úrovni evropského rapu jako vysoko a za mě třeba osobně teď evropský rap jako vlastně hraje ten prim, já třeba už úplně neposlouchám nějak americký rap, ani se v tom nevyznám, takže nechci to říkat úplně na 100%, protože to tak dobře neznám, ale myslím si, že to, co teďka určuje ten zvuk a to, co jakoby má ten progres, je evropský rap a česká scéna v rámci toho určitě nehraje žádnou druhou ligu, jako určitě si myslím, že je na tom ta česká scéna dobře a já jsem vycházel původně spíš jako takhle z té pražské a z té české scény, ale k tomu se třeba pak dostaneme později, ale potom přišel určitý přerod a já vlastně jakoby upřímně jako umyslně neposlouchám téměř český rap. Něco na mě samozřejmě vyjde od známých z Instagramu nebo tak, ale nechci tím být nějakým způsobem inspirovaný prostě, i když ty věci můžou být dobrý, tak je nechci poslouchat, protože nechci pak si z toho vzít nějakou inspiraci podvědomou. No.
0: Ty jsi sám navázal už spolupráci s nějakýma interpretama právě i z Evropy.
1: Jo, to je pravda.
0: Zmiňoval jsi tady Francii, je to pravda?
1: No. To vlastně bylo tak, že já jsem teda vycházel spíš z té české pražské scény, takový ten zvuk, co se mi líbil tady, co asi všichni pražský kluci v té době poslouchali. A z toho jsem vycházel. A potom, když jsem do toho proniknul já sám jako interpret a poznal jsem třeba nějaký ty lidi, tak jsem třeba do určitý míry trošku ztratil nějaký iluze a potom jsem začal koukat trošku ven a dostal jsem se nejdřív vlastně k francouzskému rapu a ten mě jako pohltil zase ještě o kus víc, jakože zvukově úplně jako extrémně, to mi prostě sedí i do dneška nejvíc, i když už poslouchám spoustu jiných jako scén. A myslím si, že co se týče jako rapu, jako žánru, takže mi nejblíž ten francouzský určitě.
0: No. Ty mluvíš francouzsky, nebo ti stačí ten vibe prostě té hudby?
1: Upřímně francouzsky jako úplně, jakože rozumím nějaký úplně extrémně basic věci, opravdu bych neřekl, že mluvím, ale dost často dělám to, že když mě nějaký interpret fakt zaujme, tak si pak jdu a nějaký ty jeho věci si přeložím, abych věděl, jestli si v tom třeba jenom představuju něco, co tam jako není, nebo jestli to tam fakt je. Takže to si myslím, že mě trošku jako otázka, jestli je to dobře nebo špatně, že vlastně mluvím nebo nemluvím, protože možná, že bych byl zklamaný, kdybych mluvil, ale takhle jako se mi to strašně líbí zvukově hlavně, no, to zkrátilo.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Sazga.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

0: Náš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Host ve studiu je tentokrát Sazga. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Tak abych řekl pravdu, tak když odhlednu od toho, že samozřejmě člověk má nějaký ambice a chce být v něčem, řekněme, úspěšný, v něčem uspět, něco dokázat, tak pořád pro mě ta největší motivace zůstává prostě ten pocit, kdy člověk něco nahraje a fakt je to jako, je s tím naprosto spokojený, že si řekne, tyjo, tohle je bomba, tohle to je prostě hudba, kterou bych byl schopen já sám poslouchat, kdybych ji jako nedělal, tak takhle bych chtěl, aby ta hudba zněla. A tohle to samozřejmě se nestane po každém tracku, ale člověk to chytá, prostě chaseuje tady ten moment, prostě v průběhu toho, kdy nahrává, chodí do studia, tak se těší, že tenhle moment přijde, že něco nahraje a bude z toho prostě 2-3 dny úplně nadšený. No.
0: Když jsi tady zmiňoval ještě předtím FL-ko, tak ty sám tvoříš taky beaty?
1: No, vlastně, abych to vysvětlil, tak tvořil jsem beaty a se bych teď ještě něco dal dohromady, ale už by se to vůbec nedalo srovnat jako s producentama, který se tomu věnují prostě stoprocentně, protože dělám už těch věcí okolo hodně, není to, že dělám jenom rap, dělám si i další věci, k tomu se třeba dostanem, ale v určitý moment jsem si řekl, že pokud chci být jakoby, pokud chci být fakt dobrý interpret a rapper, tak bych měl se soustředit jako na tu svoji úlohu v rámci hudby. Třeba v rámci nějakých technických věcí to můžu dělat. Ale v rámci té kreativy se chci soustředit primárně na ten text a na to, jak jako splynu s tím beatem, co tam jako dám. A taky se mi začalo v určitý moment strašně líbit to, že já vlastně si vyberu nějakou náladu, kterou někdo stvořil a tam s ní jako souznít. Jo, a jsem schopen to podle mě procítit trošku líp, než když ten beat udělám od základu. Takže asi bych ještě něco dohromady dal, ale už myslím, že poslední beat jsem udělal před jako fakt dlouhou dobou. No.
0: Takže. Máš kolem sebe nějaký i lidi, se kterýma spolupracuješ, nebo takhle, když děláš tu hudbu jako takovou, tak si někde vybereš ten beat a potom už jedeš sám?
1: Jo, jak kdy, je to jak kdy, upřímně, mám pár nějakých men, se kterýma jsem buď v minulosti spolupracoval, nebo teď spolupracuju, anebo plánuju. A to je pár producentů, kterými prostě sedí většinou jak hudebně, tak i jako lidi. Ale dost často se i stane, že prostě mám v hlavě, jak by ten beat měl znít a začnu prostě projíždět YouTube nebo BeatStars a hledám, dokud nenajdu co potřebuju. Ale jako byl bych mnohem radši, kdybych tu věc vždycky udělal s někým, koho znám, s kým to můžu pak skonzultovat, kdo mi pošle stopy, případně mu řeknu, jak to chci upravit. Ale děje se to prostě i tak, že to je s někým, s kým nemám žádný osobní kontakt. Jako.
0: Když jdeš tvořit, tak co děláš častěji? Vybíráš první beat nebo první píšeš text?
1: Myslím, že dřív jsem prvně psal dřív text, ale teď už se hodněkrát stane, že spíš jako nejdřív je ten beat a ten mi dá tu náladu, ten pocit, co potřebuju do toho vložit. Takže teď spíš častěji, spíš nejdřív ten beat, že najdu beat a řeknu si, tyjo, to je neuvěřitelný, prostě z toho na mě jdou jako fakt emoce, představím si vždycky nějaký místo nebo nějakou situaci a pak teprve píšu. No.
0: Co je pro tebe nejdůležitější faktor, jak v hudbě, tak taky konkrétně v rapu? Co rapovej track musí mít, aby tě bavil? Aby jsi řekl, jo, to je ono.
1: Jo. To má asi jako více do rovin, ale myslím si, že musí mít jedno z toho, buď musí být jako extrémně hudebně zajímavý, to znamená, musí být jako, může se stát, že ten track je fakt zajímavý textově a není zas tak hudebně podle mě jako, není třeba tak na úrovni, ale opravdu tě do toho jako vtáhne extrémně, ale ve většině případech tohleto na většinu lidí si myslím nefunguje, protože prostě lidi tolik neposlouchají texty, takže já myslím, že ten track ti musí předat vždycky nějaký pocit, že aby jako ten track byl jako populární, tak ti musí předat, navodit ti nějakou náladu, prostě musíš u toho cítit něco, co nedokážeš třeba úplně popsat slovama. A to si myslím, že takhle jako funguje. No a kdybych měl říct jako já konkrétně, tak já mám vždycky rád u toho tracku, když mám pocit, že ten člověk je jako sám sebou. Mhm. Jo? Ale to si myslím, že takhle většina lidí nemá. Ale já mám pocit, že ten track se mi nejvíc líbí v momentě, kdy mám pocit, že ten člověk tam přišel a takhle, jak je a to, co si prožil, tak do toho prostě vysypal. No.
0: Vystupuješ i někdy live?
1: Jo, mám za sebou určitě jako několik nebo mnoho shows. Není to jako mnoho, jakože stovky to určitě ne, ale pár desítek nějakých vystoupení už tam bylo. A teď teda musím říct, že delší dobu jsem nikde jako nebyl live, tak možná teď přišel čas. Já jsem měl trošičku pauzu. Vlastně v roce 2025 jsem vydal jeden track. A spíš jsem dělal třeba nějaký content na Instagram nebo tak, nějaký freestyle ze studia nebo tak. A měl jsem víceméně jako pauzu, že jsem nevydával. Ale teď v roce 2026 jsem vydal zatím 3 tracky, nebo 4. a tím pádem mám jako chuť si vyzkoušet na život, takže myslím, že zase přišel čas na to někde vystoupit.
0: Mě k tomu vlastně zajímalo, co tě baví, nebo možná spíš naplňuje víc, jestli to je tvorba té hudby ve studiu, nebo pak předávání té hudby na životem lidem na stage.
1: Určitě víc ta tvorba v tom studiu. Možná se to časem třeba změní, asi jako když rapper prostě má za sebou x těch vystoupení, tak se jako je uvolněnější, už to je pro něj jakoby komfortní zóna, ale takhle, když člověk nevystupuje tak často, tak vždycky se hodně soustředí na to, aby to udělal správně, takže je tam okolo toho takové jako mírná třeba nervozita, nebo tak, nebo nějaký perfekcionismus, takže v tom studiu se člověk cítí jako víc uvolněně ale určitě je super mít jako dobrou show, kdy ty lidi třeba znají už ten track a nějakým způsobem to s tebou jedou, je skvělý. Ale víc mě fakt určitě víc tuhle chvíli mě baví to v tom studiu nahrávat.
0: Na čem aktuálně pracuješ? Na co se můžeme těšit?
1: No, tak teď v tuhle chvíli mám napsaných spoustu textů, ale konkrétně mám teďka v hlavě dva tracky. První z těch tracků tady vlastně zazní, ještě je nevydaný, a druhý track plánuju už ho vlastně mám nahraný a v říjnu na něj chci natočit klip a chci si s tím opravdu dát práci, aby to byl pořádný klip. Dokud to prostě nebude perfektní, tak to nevydám. A takže teď v hlavě mám dva tracky a kdyby všechno šlo jak má, prostě dáli Bůh, tak v roce 2027 bych chtěl nějaký ucelený projekt, ideálně už album, protože vlastně já jsem nikdy nevydal opravdu jako celý album. Kdyby člověk spočítal ty tracky, tak to samozřejmě už jako je, ale já bych chtěl vydat prostě. Já jsem vydal EP třeba, ale album aspoň o 10 trackách, který dohromady ti dá nějaký rámec toho, co jsem za interpreta, tak si myslím, že mi jako chybí. No.
0: Co vlastně musí to album mít oproti třeba EPčku?
1: No, já si myslím, že v dnešní době už není potřeba dělat jako nějaký konceptuální album, kdy to zní nějak třeba od začátku do konce podobně, nebo to si myslím, že úplně není potřeba. Já si myslím, že to může být tak, že je to třeba jako vlastně 10-11 singlů dohromady, který jsou dobrý. Ale mělo by to podle mě být v nějakým v tvým vlastním stylu, jakože ve smyslu toho, že nemusí všechny ty beaty znít stejně, ale je to nějaký tvůj charakter toho zvuku, tak by podle mě to album mělo splňovat. Neumím úplně zase představit album, kde by to bylo třeba, taky se to dělá, ale kdyby každá skladba byla jiný žánr. Ale myslím si, že co vlastně to album spíš splňuje, je to, že ty, když si poslechneš ten single, tak vždycky si řekneš, OK, tohle je fajn, nebo tohle mě nebaví, ale je to jenom single. Ale pokud si poslechneš od někoho jako 12 tracků a řekneš si u toho, dobrý, některý mě baví víc, některý míň, ale všechny mě třeba baví, nebo všechny jsou na stejné úrovni, tak už je to fakt ten interpret, už to není, když to řeknu blbě, youtuber nebo influencer, který si udělal jednu skladbu, ale je to prostě 12-trackový album, takže ten člověk to myslí vážně prostě.
0: Ty mimo jiný taky natáčíš videoklipy, natáčíš převážně pro sebe nebo i pro ostatní?
1: Jo, určitě, nejsem, nějak bych se jako nepasoval do role nějakého videomakera, já to dělám tak, že prostě nějakých pár klipů jsem natočil i pro ostatní, ale je to tak, že spíš točím ty věci a dělám pro sebe a není to ani, že bych to jako nutně takhle chtěl za každou cenu, ale mám nějakou prostě vizi, většinou samozřejmě spolupracuju s nějakýma lidma, že jo, musím mít nějakého kameramana, protože nemůžu sám být za kamerou a zároveň být na té scéně, ale vlastně mám nějakou vizi a když bych měl, já nevím, neomezený budget, tak bych asi to ani nemusel dělat. Prostě bych šel a prostě bych někomu tamhle vysolil prostě obrovský peníze a bylo by to tak, jak chci. Ale tím, že já chci ty věci dělat podle svýho, tak kolikrát je pro mě jednodušší prostě to nějak tak polepit ve smyslu toho, že tam mám kameramana, záběry tady z toho místa, ale pak ten finální edit, co mám v hlavě, si prostě udělám sám. To teďka bylo třeba, to je vlastně ten poslední klip, co jsem dělal, tak přesně takhle vznikal, že to bylo točený vlastně na více místech, dva různí kameramani, nějaký záběry jsem dělal já sám, ty, na kterých jsem nebyl já. A pak to jako někomu dát a zkompletovat, to je složitý, protože ten člověk už nemá ten kontext toho, proč se to točilo, takže do budoucna bych byl rád, abych pravdu řekl, abych se mohl soustředit jenom čistě na hudbu. Ale teď si myslím, že ještě je to prostě situace, kdy rád si některé věci dělám sám.
0: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na rádiu Spin.
3: Dotknu se té tváře, vidím jí hořet, emoce rozbouřený jako moře, činy a slova, co bude jak nože, otevřou se jiný, když zavřeš ty dveře. Dotknu se té tváře, vidím jí hořet, emoce rozbouřený jako moře, činy a slova, co bude jak nože, otevřou se nový, když zavřeme dveře.

se jak noc a den, se tvé tváře vidím jí hořet, emoce rozbouřený jako moře, činy a slova, co bude jak nože, otevřou se jiný, když zavřeš ty dveře, dotknu se tvé tváře, vidím jí hořet, emoce rozbouřený jako moře, činy a slova, co bude jak nože, otevřou se nový, když zavřeme dveře.

0: Radio Spin, Jirka a taky Sazga. My jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: Jo, takže to je skladba, která vyšla někdy v první půlce roku 2026. Možná, že to bylo, myslím, že to byl dokonce únor. Jo, já jsem to asi vydal 26.2.2026. Tak jsem si říkal, že to bude symbolický datum. Ta skladba se jmenuje 2026 a není to úplně nějaká jako hluboce tematická skladba, je to prostě o tom, že byl jsem ve studiu, měl jsem beat od jednoho egyptského producenta, který ho tímhle zdravím, jmenuje se El Tod Beat, a který mimochodem dělá hrozně zajímavé věci a doufám, že to prostě bude fungovat a že s ním budu moct udělat nějaké další věci příští rok. Ale nicméně jsme se dohodli, poslal mi beat, který mi přišel úplně jiný, než co jsem asi kdy slyšel, takovej zvláštní jako směsice toho, že tam trošku dává jako nějaké tradiční arabské hudby a trapu, jo. I když tady v tom beatu to není tolik, on dělá věci, které jsou ještě daleko víc jako smíchaný. A takže jsem měl ten beat a přišlo mi to jako tvrdý beat, takovej prostě, na který se nedá úplně vyprávět nějaký příběh, a je to prostě čistě o tom, že teď je rok 2026, měl jsem pauzu a teďka se cítím prostě ready na to zase vydávat tracky a nějakým způsobem je to taková manifestace prostě, manifestace toho, co si přeju, aby se stalo, jo, prostě zaříkávání hadů, prostě když něco řekneš v tracku, tak se to pak prostě stane.
0: OK, tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.
2: OK, moje jméno je Sazga, zdravím Radio Spin, shoutout to El Tod Beat. Total. Připrav se, bratře, rok 2026, dlouho

vždycky jsem měl hranice, nemusel čekat v panice na policejní stanici, ani se stresovat, jestli mě nezastaví celníci. Vyměníme si posty, dneska jste moji hosti, si ty ledovej nevěří, tak žerte do sytosti. Etablovaný smrt, začarovaný kruh, tohle bude můj rok, vidíme až za roh. Říkáme pravdu, pravdu, ale ne úplně, úplně, vylezem ven, až bude úplně, máme to

0: hranice, hranice, vždycky jsem měl hranice, nemusel čekat v panice na policejní stanici, ani se stresovat, jestli mě nezastaví. Připrav se, bratře, je rok 2026, dlouho jsem čekal na věc, která právě stane se. Nahrál jsem tracky, co teď odjebovám palice, s tou nejlepší flow, kterou můžeš najít v českém jazyce. Hranice, hranice, nevím, co jsou hranice, věř mi, že moje ambice nekončí zde v republice, až zapadne to do sebe jako šrouby a matice, vystřelí má hudba rovnou do nejvyšší pozice.
1: Tohle byl Sazga, host pořadu Československý underground. Díky moc, že jsi tady na nás dneska udělal čas. A jestli máš teď pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ideální moment.
2: Já teda poděkuju moc za pozvání, byl to super pokec, moc mě to baví a vážím si toho. Chtěl bych říct, že tu skladbu, kterou jsme tady pouštěli, která se jmenuje Tak nech mě zapomenout, konkrétně teda Nech mě zapomenout, co jsme tady pouštěli, tak pokud všechno půjde dobře, tak by měla vyjít příští pátek, tedy 25.9. Takže pokud vás ta skladba zaujala, tak ji můžete očekávat příští týden. Pokud vás zajímá cokoliv ohledně mojí tvorby, začněte mě sledovat na Instagramu, Instagram Sazga97, nebo mě začněte sledovat na Spotify, potom vám to tam blikne, že skladba vyšla. Stejně tak, kdyby kdokoliv potřeboval něco nahrát, nebo pomoct s mixem, s masterem, můžete mě taky napsat na Instagramu, mám nahrávací studio a je to k dispozici. Ještě jednou moc děkuju za super pokec a vidíme se snad někdy příště.
1: Tak já děkuju ještě za exkluzivní premiéru tracku takhle přímo tady u nás v éteru. No a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
3: Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer
3: na rádiu.

0: obličej na mě, vole. Do píči,
1: vole. Za hlavu, nestírej se.
0: Jak mě,
1: za hlavu. Za hlavu, říkám. Brž.
2: Držím, jak se ukojí, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, až se z toho nebojeme.
1: Co jsi tam splýtal, ty bílé
0: co to bylo? Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
1: Co jsi tam splýtal, ty

0: na jaký hlášky vašich babiček si pamatujete vy?
1: Těma babičkama, tyjo, mám nejvíc zafixovanou větu v hlavě. A to je ta, když jsem se stavoval k babičce na oběd. Od toho stolu se nehneš, dokud to nesníš.
0: Yes, tak tohle to říkala i moje. Kámo, možná kdybych ji tehdy poslouchal, tak bych teď neměl 20 kg z postelí, že?
2: Prosím tě, když jsem byl mladý, mladěnkej a jezdil jsem vždycky na techno, na party, tak babička jak to četla, že je to party, a bylo to jenom party. Říkala, ty zase jedeš na tu svoji technopartu.
0: To je prostě tak krásně babičkovský, tyhle špatný anglikanizmy.
3: Ještě když jsem chodil na základní školu, tak moje babička mě budila s tím, že odkryla mi deku a pošeptala, hola, hola, škola volá.
0: Já, teď mám flashbacky, kámo, to je fakt hrozný budění. Ale super point měl i Jakub.
4: Hele, úplně všechny nášky babičky jsem nesnášel. Babička mě prudila se vším možným, ale postupem času, jak stárnu, tak musím říct, že babička měla ve všem naprostou pravdu.
0: Podepisuju všechno, co si řekl. Shoutout všem babičkám. Nezapomeň je i za mě pozdravit a taky jim vzkázat, že se slyšíme zase v pondělí o česti. Tak čus!
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin Ráno. Na Rádiu Spin.

0: Na jaký hlášky vašich babiček si pamatujete vy?
1: Těma babičkama, tyjo, mám nejvíc zafixovanou větu v hlavě. A to je ta, když jsem se stavoval k babičce na oběd. Od toho stolu se nehneš, dokud to nesníš.
0: Yes, tak tohle to říkala i moje. Kámo, možná kdybych ji tehdy poslouchal, tak bych teď neměl 20 kilo z postelí, že?
2: Prosím tě, když jsem byl mladěnkej a jezdil jsem vždycky na techno, na party, tak babička jak to četla, že jsou to, že je to party, a bylo to jenom party. Říkala, ty zase jedeš na tu svoji technopartu.
0: To je prostě tak krásně babičkovský, tyhle špatný anglikanizmy.
3: Ještě když jsem chodil na základní školu, tak moje babička mě budila s tím, že odkryla mi deku a pošeptala, hola, hola, škola volá.
0: Já, teď mám flashbacky, kámo, to je fakt hrozný budění. Ale super point měl i Jakub.
4: Hele, úplně všechny nášky babičky jsem nesnášel. Babička mě prudila se vším možným, ale postupem času, jak stárnu, tak musím říct, že babička měla ve všem naprostou pravdu.
0: Podepisuju všechno, co jsi řekl. Shoutout všem babičkám. Nezapomeň je i za mě pozdravit a taky jim vzkázat, že se slyšíme zase v pondělí o 6. Tak čus!
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: čau. Teďkon Míře spotrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale
1: uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co.